0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

S vámi je Rádio Blaník a pohodovou noc vám přeje Martin Ledinský. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem? Na Blaníku žádný problém. Celý týden vám totiž každý večer hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému k narozeninám, svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás obraťte a my to rádi zařídíme. Stačí, abyste nám včas alespoň 3 pracovní dny předem na Blaník napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes kontaktní formulář, který najdete v kontaktech na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Hezkou noc přeji.

na teploměru našich dní. Ráno svět zuby vycení, vycení.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha oblačná až zatažená, na severu a východě zpočátku i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, a to zejména na horách. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů. Pondělní sváteční obloha bude i nadále oblačná, místy bude i zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 24, na severu místy kolem 18 a v 1000 metrech na horách 15 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok 0.
6: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
5: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
6: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok 0.
5: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je tu další sváteční den, konkrétně pondělí 6. července a dnes si připomínáme den upálení mistra Jana Husa v roce 1415. Kulaté narozeniny má dnes herec, zpěvák a písňový textař Jiří Macháček, jemu 60 let. Narozeniny oslaví taky filmový a divadelní herec a dabér Alexej Piško, i ten má kulatiny, jemu 70. A když se podíváme do světa, tak narozeniny má taky bývalý americký prezident George Bush a tomu je čerstvých 80 let. Takže dnes je to takový den kulatých narozenin. Ať už slavíte narozeniny kulaté nebo nekulaté, i vám z Blaníku přejeme všechno nejlepší.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha oblačná až zatažená na severu a východě zpočátku i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, a to zejména na horách. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů. Pondělní sváteční obloha bude i nadále oblačná, místy bude i zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 24, na severu místy kolem 18 a v 1000 metrech na horách 15 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: vámi je Rádio Blaník a pěkné ráno přeje Martin Ledinský. Je pondělí 6. července, takže další sváteční den. Tentokrát si připomínáme den upálení mistra Jana Husa v roce 1415. A máme tu i další výročí. Před 176 lety byly připojeny k Brnu předměstské obce, stalo se tak v roce 1850. A před 12 lety tenistka Petra Kvitová podruhé vyhrála Wimbledon, a to po vítězství nad Eugenie Bouchardovou z Kanady. Tehdy se psal rok 2014. Tolik výročí a teď už pro vás na Blaníku máme další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Krásný sváteční den je pondělí 6. července, den upálení mistra Jana Husa. Před námi je přehled očekávaných událostí. V pražském Lichtenštejnském paláci proběhne den otevřených dveří, a to od 10 do 18 hodin. V metropoli ještě zůstaneme, od 15 hodin proběhne v Betlémské kapli také bohoslužba k výročí upálení mistra Jana Husa. Čtvrtým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Dnes je od 10:30 večer v sekci zvláštní uvedení světová premiéra filmu Bojovník. Na 1/35 zahájí ŘSD rekonstrukci zhruba 2-kilometrového úseku na příjezdu do Liberce od Prahy. Mezi ulicemi České mládeže a Hodkovickou se letos bude pracovat zhruba 5 měsíců. Prvních 11 týdnů se bude dělat kanalizace ve středním dělícím pásu. Jezdit se bude v režimu 2+1. A v 8 hodin ráno by naopak měla skončit uzavírka rušné křižovatky Sněhulák právě pod libereckou silnicí 1/35. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Zváce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smulu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

0: ve mně bratrada. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Česky, česky.
1: Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
5: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku snad přešel.

0: Dalibor Janda, písnička Vždycky jsem to já. Na Blaníku přeji hezké ráno, krásné sváteční pondělí. Máme 6. července a po 6. hodině Lenka Filipová Za všechno může čas.
1: Za všechno může čas, čas.
0: Taky Helena Vondráčková Nač vlastně v půli vstávat mač? A nebo skupina Opět a Radeček se zpěvačkou Eli I tak to za to stojí. Hezky česky hrajeme na Blaníku celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Většinou máme deštivé ráno, nebo minimálně s přeháňkami. Teploměr ukazuje od 15 do 11 stupňů. Přes den čekejte dál zataženo. Na většině území s deštěm nebo přeháňkami a teploměr má vystoupat na 19 až 23 a jižní Morava se může těšit na 25 stupňů.
1: Rádio Blaník.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
6: Na co?
5: Na naši fotovoltaiku.
6: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
5: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
6: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
5: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
6: A kdo se o to postará?
5: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
6: Tak to máme jasno.
7: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
2: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
8: Kolony jsou v létě častější. Výdejní boxy jsou čím dál více oblíbenější. Čeští basketbalisté dnes zabojují o kvalifikaci na mistrovství světa. Krásné sváteční ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Prázdninové období sebou přináší zvýšený provoz na silnicích a dálnicích. Dlouhé kolony nemusí být jen nepříjemným zdržením, ale mohou komplikovat i práci záchranných složek. Jaká pravidla je potřeba dodržovat, říká mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
9: Základním pravidlem je včasné vytvoření záchranářské uličky. Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
8: Při delším stání v koloně je dobré mít sebou zásobu pitné vody a trvanlivé potraviny. Výdejní boxy využívá téměř 88% Čechů. Je to zhruba 4x více než před 5 lety. Z toho 53% je používá několikrát měsíčně. Hlavním důvodem obliby výdejních boxů jsou především pohodlí, časová flexibilita a snadná dostupnost. Nejvíce a nejčastěji využívá boxy generace ve věku 35 až 50. 4 let. Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4500 hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci na 10 000 lidí. Hořet začalo už v sobotu večer a od té doby se požár šíří. Jeden z hasičů a jeden obyvatel vesnice jsou ve vážném stavu. Úřady zároveň uzavřely v tomto pyrenejském podhůří řadu silnic. Kvůli požáru se také třetí etapa cyklistického závodu Tour de France uskuteční bez diváků. České basketbalisty dnes večer čeká v Brně boj s Estonskem. Mohou si tak udržet naději na postup na mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Kataru. Pokud nezvítězí o 30 nebo více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem. Zápas Česko-Estonsko startuje v 17 hodin. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už startuje vysílání s Jirkou.
0: Krásné ráno!
2: Jirka Frélich
1: na Rádiu Blaník.
0: 6. hodina už byla, tak vám přeji hezké vstávání. Dobré ráno, za chvíli se zeptám, jaké počasí je teď u vás doma. Klidně už můžete psát SMSky na 603 118 118.
1: Radio Blaník.
0: Na úvod 6. hodiny Lenka Filipová Za všechno může čas. Za chvíli skupina Kabát. Máme první pondělí v měsíci. Hrajeme jenom hezky česky.

0: Petra Janů a písnička S Bohem všem láskám dej. Dnes je 6. července a v Litoměřicích před 60 lety se narodil český herec, scénárista, zpěvák, textař a moderátor Jiří Macháček. Tak Jiřímu Macháčkovi k jeho 60 nám přejeme hlavně všechno nejlepší. Vystudoval konzervatoř Jaroslava Ježka. Z těch filmů, na které si budete jistě pamatovat, tak to budou asi Samotáři, Jedna ruka netleská, Vratné lahve, Ženy v pokušení a další, třeba Občanský průkaz. Jiří Macháček, jak jsem říkal, je taky zpěvák a spoustu písniček má kolem roku 2000. Já jsem si hned vybavil Malotraktor, tak k 60 nám přejeme všechno nejlepší. Jiří Macháček a Malotraktor.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Věra Špinerová a Bílá java 250, za chvíli Jiří Schellinger. A filmová písnička Což takhle dát si špenát, tak je skupina Opět a Radeček. A já se vás ptám, do jakého počasí jste se probudili, volejte 800 109 109, pište 603 118 118.
1: Máte doma solární elektrárnu?
2: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
1: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
2: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
1: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
2: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
1: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
2: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
8: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
9: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
10: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
11: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
12: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
13: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
16: Víš, co mají společného střecha, auto a fotka?

0: Voltaika?
1: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
0: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
1: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
0: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
1: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
0: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
1: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
2: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: skupina Opět a Radeček a písnička I takto za to stojí. Já přeji krásné ráno, hezké pondělí. Je první pondělí v měsíci, vy jste poznali, hraje Blaník jenom hezky česky a ptám se, jaké počasí je u vás doma.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio Blaník.
0: Tak a půjdeme na ty krásné SMSky, napsala nám Mary a zdraví z Černošic, 16 stupňů a prší, 17 stupňů Svitavy, píše Magdalena a přeje hezký den, je zataženo, Magdo díky, telefon 800 109 109, uvidíme, co se dozvíme, hezké ráno. Kdo pak je na telefonu Rádio Blaník?
2: Dobré ráno, Honzo, smoukám Jirko, zdravím tě, ahoj.
0: Honzo, zdravím, středočeskou Vlkavu.
2: Tak tady máme teďka zataženo. V noci krásně pršelo ve 3 hodiny, teď teda už neprší.
0: Ty jsi byl vzhůru?
2: Jasný, já jsem šel spát ve 3 hodiny.
0: Jo takhle, a vstáváš teď 6?
2: Řeknu to slušně. Zbudilo mě toaleta.
0: Jo, rozumím.
2: Protože jsme do 2:30 kalili.
0: Dobře, takže velká oslava. No. Takže teďka zataženo ve Vlkavě.
2: Zataženo a na teploměru máme 16 stupňů.
0: Honzo, já popřeju dobrou noc, ne dobré ráno, ano?
2: Děkuji, Jirko, tak ještě za mnou, tak vyhodky to vidím a budem stávat.
0: Dobrá, hezké ráno, Honziku.
2: Ahoj, Jirko, čau.
0: Tak uvidíme, kdo dál na 800 109 109 za chviličku, teď ale přejeme dobré ráno taky v tuto chvíli Ondrovi, který píše, že v Neratovicích 15 stupňů, přes den by snad mohlo být těch 24, v sobotu s rodinou na hradě Jezeří byl Ondra a bylo to super, včera u opékání buřtu. Ondro, díky, tak telefon 800 109 109, Rádio Blaník, přeji dobré ráno.
3: Dobrý den, tady Láďa Zoubravič u Vysokého Mýta. Ty nahlásí počasí.
0: Hlašte.
3: Je tady zataženo po dešti, 14 stupňů tepla.
0: Dobrá, takže 14 stupňů u Vysokého Mýta. Děkuji, hezké ráno. No,
3: taky, naschle.
0: Tak další SMSka, ta nám přišla z Milína, zdraví Jitka, oblačno, fouká silný vítr na teploměru 18. Kdo pak dál? Rádio, hezké ráno, Blaník.
4: Dobré ráno, tady Jindra z Hořic pod Krkonoší. Tady máme zataženo, docela chladno, 15 stupňů, tak ale na výlet krásně.
0: Na výlet ideálně, ano. Tak přeji hezké ráno, byl jsem v Hořicích nedávno, máte stále dobré trubičky, musím říci.
4: To je dobře, ale musíte si vybrat ty pravé.
0: Ano, ty cestou k té velké silnici, teď nevím, ten tah na Hradec.
4: Ano,
0: jo,
4: ano.
0: Tam jsou dobré. Právě. Nebudu dělat reklamu, ale tam jsou skvělé. Tak hezké ráno.
4: Ano, hezké ráno.
0: Tak tady je další SMSka. Béďa píše, v Jihlavě 15 stupňů od 4 v práci za volantem trolejbusu. Přeje všem hezký den. Béďo, díky taky, ať to hezky jezdí. Doufám, že trolejbus je s nějakými lidmi dnes ve státní svátek. A i kdyby ne, tak aspoň, aby ta služba utíkala. Rádio Blaník, hezké ráno, kdo pak je tam?
5: Dobré ráno, tady Jirka u telefonu, Osečný.
0: Jirko, zdraví taky Jirka, jak je v Osečné?
5: Pozeční je 15 stupňů, ale chce poprchává.
0: Dobře, šťastnou cestu. Kam jedete?
5: Děkuji. Odvez jsem kluka na letiště do Prahy a odlítá do Egypta.
0: Hezky. Tak ať si užívá a vám přeju šťastnou cestu.
5: Taky díky, ahoj.
0: Tanwald, 13 stupňů, pod mrakem, bez větří, píše nám Marta. Zdravíme Tanwald a koho dále, Rádio Blaník, hezké ráno.
6: No ahoj, díku, tady Olda z Údlicu Vedovná, tady je 14 stupňů a trochu mří, a jinak všem posluchačům přeju slunce v duši.
0: Díky moc, taky zdravíme, pěkné ráno. A pak je tady SMSka, která dorazila z Turnova, v Turnově aktuálně 13 stupňů a pěkně zataženo. Hezké ráno, naposledy zkusíme.
7: Dobré ráno, tady Eva.
0: Evo, dobré ráno, kam vás zdravíme?
7: Jsem na dovolený v Žichovicích pod Rábím. Je tady asi 14 stupňů, trošku zataženo, ale Otava je tak krásně studená, že už jsem tam šupla.
0: No nepovídejte, a to jste byla sama, ne?
7: Sama, nikdy ne. Nikdo, ani noha.
0: Tak vám přeji nádherné ráno, užívejte si dovolenou, jak dlouho tam jste?
7: Byla jsem týden, jedu domů dneska, jedu do Třeboně domů.
0: Tak to jo, tak to jo.
7: Jedu domů do Třeboně, ale bylo tady nádherně jako každý rok, sem jezdím.
0: Paráda, tak krásné ráno. No, dovolená vám skončila zítra do práce.
7: Depak.
0: Ne.
7: Senior má dovolenou celý rok.
0: To máte ideální. Tak moc vás zdravím, Evo.
7: Takže posaď počasíčko krásný a koupání taky.
0: Hezké ráno.
7: Děkuji, nashledanou.
0: Díky všem za SMSky a za vaše telefonáty. Tady už je Helena Vondráčková. Nač vlastně v půli vzdávat mač. Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

0: Právě teď Xindl X a písnička Dovolená.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Ano, je to písnička, která je taky s Xindlem X. Slunce dál svítí, písnička, která vznikla k 25. narozeninám Rádia Blaník. Já si myslím, že písničku dobře znáte, třeba i z našeho vysílání. Slunce.

0: No a vaším úkolem bude, a my to prozradíme podrobně až zítra, na Blaníku hledat vždycky, když vám pustíme ukázku, tu konkrétní část, hledat, kdo ji zpívá. Tak já jsem prozradil právě teď, že část naší písničky zpívá třeba i Xindl X, no a vaším úkolem tedy bude v okamžiku, kdy vám tuto písničku pustíme, si tipnout, kdo je tím správným zpěvákem, a ve hře, představte si, budou peníze. No a začínáme 7.7. To jsou Šťastné sedmičky a je to zítra, tak držím palce, pokud s námi budete hrát naši velkou letní hru Slunce dál svítí, tak aby vám šla pěkně od ruky. Teď ale na Blaníku trošku jiná písnička.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Hru startujeme zítra, za chvíli na Blaníku Věra Martinová až na vrcholky hor.
2: Hezky česky.
1: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
2: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče Petr Slíva.
1: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
2: Obyčnákem na sever. S Petrem Slívou.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
5: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
6: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
5: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
14: Že nic neřešíš.
13: Přesně.
14: Proto jsme vybrali auto ESA.
13: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Věra Martinová, písnička Až na vrcholky hor, hezké pondělí, nám nad rádiem prší, doufám, že u vás máte alespoň zataženo, dnešek bude deštivý, o počasí za chvíli, těšte se na Marii Rotrovou a štěstí.
1: Štěstí, věčný poutník, co dostává.
0: Taky písničku Tomáše Kluse a skupiny Krištof, hned po zprávách písničku Cesta.
2: Jestli se blí...
0: Činasky každý ráno.
2: Každý ráno, když si vzpomenu.
0: Není každý ráno, aby Blaník hrál jen a jen hezky česky, dnes je ale první pondělí v měsíci a tak vám hrajeme ano, celých 24 hodin jen hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Dnešní ráno máme zatažené, anebo dokonce s deštěm. Co se týká dnešního dne, tak počítejte s tím, že ty teploty vystoupají na nějakých maximálně 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude malinko tepleji, okolo až 26, jinak zataženo oblačno a zůstane na většině území s deštěm nebo přehánkami.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Zubařům začal platit zákaz amalgámových plomb. V Brně hořel rodinný dům. Zlínský kraj nabídne několik kulturních akcí. Krásné ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Přestože obecně platby pro zubaře v posledních letech rostou, zvýšení úhrady podle ministra zdravotnictví Adama Vojticha zatím v plánu není. Hasiči v Brně Bystrec přes noc řešili požár rodinného domu. V tuto chvíli mají vše pod kontrolou a lidem začali umožňovat návrat do okolních objektů. Předtím z domů v okolí evakuovali 21 lidí. Událost se obešla bez zranění. Dohašování bude trvat do ranních hodin. Příčina požáru bude předmětem vyšetřování. Na pražské cestující čeká další výluka. Od této soboty 11. července nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Omezení potrvá do 17. července. Lidé mohou využít ostatní linky, ale je vždy dobré zkontrolovat si, zda nezměnili trasy. Léto bude ve Zlínském kraji ve znamení velkých kulturních akcí. Ty lákají turisty z celé republiky. O jaké události se jedná, řekne mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
6: Velké letní akce přivedou do Zlínského kraje 10 000 návštěvníků. Ne lidí dobré vůle na Velehradě, Masters of Rock ve Vizovicích, letní filmová škola v Uherském Hradišti, Barum Čekrylý Zlín nebo Vizovické Trnkobraní každoročně podporují cestovní ruch i regionální ekonomiku.
5: Hejtmanství zároveň usiluje o to, aby se hosté zdrželi déle a objevili taky další krásy tohoto regionu. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Jirkovi.
0: Děkuji za dvě minuty, bude 7 hodina, hezké ráno.
3: Jirka Frélich
1: na Rádiu Blaník.
0: Na počasí se vrhneme podrobně za pár minut s meteoroložkou a dnes při pondělku, kdy vám hrajeme jen a jen hezky česky, Krištof, Tomáš Klus, písnička Cesta, za chvíli Václav Neckář nebo Marek Ztracený. Užívejte si dnešní sváteční den.

0: Marek Ztracený a písnička Ta bílá ti sluší. Nejvyšší čas podívat se krátce na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: A dnes přeji dobré ráno meteorožce Miladě Křížové. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí máme teď?
2: Obloha je většinou zatažená a místy se objevují přeháňky. Teploty během noci klesly na 17 až 12 stupňů Celsia a na našich největších horách je kolem 8 stupňů.
0: A jaké počasí nás čeká vlastně dnes během dne?
2: Dnes bude zataženo až oblačno a na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přeháňky. Teploty dnes vystoupají pouze na 19 až 23 stupňů Celsia, ale na jihu Moravy naměříme až 25 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 14 a na Šumavě dokonce kolem 18 stupňů. A vítr dnes bude mírný, severozápadní až západní.
0: Já děkuji a přeji hezké ráno. Za hodinu si povíme taky to, jaké počasí nás čeká zítra a v dalších dnech. Teď ale přeji do Českého hydrometeorologického ústavu hezký státní svátek.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Rádio Blaník.
0: A teď už Hana Zagorová, písnička z poloviny 80. let. Jiří Zmožek napsal hudbu, Zdeněk Borovec krásný text a je z toho písnička Nešlap nelámej. Tak přejeme krásné sváteční pondělí. Za 3 minuty už bude 7:45. Hezké ráno. Přišel.

0: Michal Tučný a koukám, jak celá země vstává. No, taky koukám, hezké ráno přeji. Za chvíli Marie Rotrová Štěstí a taky třeba Hořeli padaly hvězdy. Ke čtvrtstoletí Rádia Blaník jsme dělali takovou anketu mezi posluchači, jaká písnička za těch 25 let se vám líbí úplně nejvíc. A udělali jsme z toho CDčko a představte si, že vyhrála písnička Hořeli padaly hvězdy. Tak doufám, že udělá za chvíli taky radost Michal Šindelář. A přidáme třeba i Karla Gotta, Svět má ty chvíle rád. Hezké ráno.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Rajvkou.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
1: Blanici.
2: Pojeďte s námi do Pelhřimova.
1: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
2: V pátek 10. července na Masarykově náměstí.
1: Těším se na vás.

0: Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
1: Partnerem koncertu je i Stampy. Dobrá hudba spojuje lidi. Rychlý internet spojuje svět. Stampy, váš partner pro internet a technologie.
2: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
3: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
2: Potřebujete auto na výlet?
3: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
2: Nebo chcete styl na každý den?
3: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
2: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
3: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
12: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
13: A jaké?
12: Alfa křížovky, ty s duhou.
13: A s ptákem.
12: Najdete na levnekřížovky.cz.
13: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
12: Mua.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
14: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Jde na vás jaro? Na nás taky.
2: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
2: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný, než jen šťastný. Že s tebou mám víc, než mohl jsem si přát. Ani nevím, co přát si víc, než abys byla šťastná.

0: svět rád.
1: Krásná písnička Svět má ty chvíle rád a Karel Gott. Je pondělí, to znamená, že si dáme dnešní slavné tváře z kalendáře. Tady je Dan Rumpík.
2: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
3: Krásný dobrý den, je tady další prázdninové pondělí a před námi je opět pohled na některá významná hudební výročí. Dnes můžete společně s námi zavzpomínat na herce, moderátora a také velkou blanickou legendu Vladimíra Čecha. Dožil by se 75 let.
4: Každý den se s vámi na Rádiu Blaník toulám po místech, který jsem na svých pěších túrách sám prošel a lecos se o nich dozvěděl. Rád vám o tom všem povyprávím.
3: Vladimíre, my všichni z Blaníku tě tam nahoru zdravíme a pořád na tebe moc a moc vzpomínáme. A teď přejdeme k Beatles. Právě dnes uplynulo už 69 let od jednoho z největších hudebních setkání v dějinách. Poprvé se potkali Paul McCartney a John Lennon. A pozor, u Beatles ještě zůstaneme. Zítra oslaví své už 86. narozeniny jejich někdejší bubeník Ringo Starr. Pozítří pak oslaví své 67. narozeniny zpěvák Petr Kotwald. Milý Petře, za celý Blaník už nyní srdečně blahopřejeme. Ještě jednoho známého Ringa. Ve čtvrtek bude slavit známý textař, herec, zpěvák, výtvarník a hudebník František Ringo Čech. Bude mu 83 let. V neděli si pak připomeneme přesně 64 let od úplně prvního koncertu legendárních Rolling Stones. Jejich honorář tehdy činil pouhých 25 liber. Schválně, jestli je tehdy napadlo, že ještě ve třetí dekádě 21. století budou stále plnit velké stadiony. Pro dnešek je to vše, užívejte léto a já se těším opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
2: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
1: Děkujeme, Dané, za chvíli divokej byl a síť a taky Honza Kalousek. Hrajeme si dnes jenom hezky česky.
5: Slunce dál nám svítí.
6: Slunce dál svítí.
7: A pro vás to navíc znamená i hodně peněz za málo muziky.
6: Za jednu jedinou písničku.
7: Tak buďte ve střehu.
6: Slunce dál svítí.
7: Už od zítřka na sluníčkovém Blaníku.
8: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
9: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
8: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
9: To asi jo, no.
8: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
9: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
8: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
9: Tak to je slušný.
8: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
9: A to je jako kolik?
8: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
9: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
8: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
9: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
10: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
11: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Honza Kalousek a písnička Chodím ulicí. Hezké pondělí, za 5 minut bude 8 a po 8 Dalibor Janda. Snad jsem si jí měl všímat víc. Lásky někdy pro pár slůvek zlatou. Taky duet Heleny Vondráčkové, Jiřího Korna, Jakoby nic. Přijde jakoby nic. A taky Miraj i přesto všechno. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat. Přejeme krásné léto, hrajeme vám celý den jenom hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Nejtepleji aktuálně máme na jižní Moravě, 19 stupňů hlásí Břeclav, třeba na Liberecku pouhých 13 stupňů Celsia, třeba ve Smržovce, v Jablonci, ale i v Liberci. Dnešek bude většinou ještě oblačný s přehánkami anebo deštěm. Teploměr má vystoupat na 19 až 23. Jižní Morava se může těšit na 25 stupňů.
2: Netrapte se počasím. V Aquapalace Praha vládne to pravé tahické léto. Čistá voda 30 stupňů a vzduch 33. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Veterináři centrální evidenci psů vítají. Farmáři mají omezené možnosti proti suchu. Lehečka Nosková a Bousková budou hrát o čtvrtfinále Wimbledonu. Hezké ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů. Zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Úřady si od systému slibují třeba snazší identifikaci ztracených psů. V systému budou i užívané léky nebo zdravotní komplikace. Možnosti farmářů proti suchu jsou omezené, někteří využívají šetrné technologie zpracování půdy s cílem snížit odpar vody. Jiní mohou využít zavlažovací systémy. U běžných polních plodin ale závlahy využít nelze a většina opatření navíc zvyšuje zemědělcům náklady. Odborníci proto apelují na budování dostatečných zdrojů vody. Letní měsíce využívají města k opravám veřejných míst. Pozadu nezůstane ani Liberec, který plánuje obnovu dětského dopravního hřiště. Jaký je důvod, vysvětluje náměstek primátora Adam Lenert.
5: Ten stav toho dopravního hřiště už nebyl dobrý. Bylo to o tom, že některé úseky toho dopravního hřiště už nefungovaly, byly zavřený. Rekonstrukcí toho hřiště by mělo dojít k úpravě některých křižovatek, ale hlavně výměny povrchů.
4: Stavební práce začnou ve druhé polovině července a potrvají maximálně 3 měsíce. Tenisté Jiří Lehečka, Linda Nosková a Maria Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou, Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elise Mertensonová. Ano.
0: Čekat, co přijde.
4: Tolik zprávy, teď už Jirka.
0: Tak oni říkají Mertens, že jo? My Mertens. K tomu dáváme ova, no. Ano. Tak to tě zarazilo.
4: Trošku mě to zarazilo.
0: Hezké ráno.
1: Jirka Frélich na Rádiu Blaník.
0: Až Bloňka přejeme krásné ráno, za minutu bude 8, hezké pondělí, sváteční pondělí a navíc první pondělí v měsíci. To znamená, že Blaník hraje hezky česky, teď ale bude hrát všem krásným dívkám. Tak milé dívky, my vám přejeme taky hezké ráno. Tady je skupina Turbo a za chvíli Miraj anebo Ivan Hlas. Pondělí, 6. červenec, státní svátek, den, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Užívejte s Blaníkem. Hezký den.

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na rádiu Blaník vám hrajeme celý den
0: jenom hezky česky.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: Ivan Hlas a legendární Malagelo teď u nás na Blaníku a míříme za Petrem Slívou.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Včera se nám Petr Slíva se své letní cesty přihlásil po druhé a bylo to zase zajímavé povídání, i když teprve míří za hranice dál.
3: V předchozích letech jsme objeli takřka celou Skandinávii. Tentokrát to vezmeme trochu odjinud. Nejdříve se musíme probojovat na západ a teprve potom to stočit na sever. Ten plán je následující. V těchto chvílích jsme po teplické dálnici dojeli do Německa a přes Drážďany míříme do Holandska, kde se zítra odpoledne nalodíme kousek za Amsterdamem na trajekt do anglického Newcastlu. Ten trajekt jede zhruba 18 hodin, takže na něm strávíme noc. Objednal jsem kajutu s okýnkem, takže jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat. Na lodi jsou i kajuty bez okýnek, jsou sice levnější, ale říkal jsem si, když už tak, ať je to i s výhledem. Tak jenom doufám, že místo pohledu z okna se nebudu seznamovat spíš se sociálním zařízením, které je součástí kajuty. V každém případě doufáme, že nalodění proběhne v pořádku. Museli jsme si udělat takzvanou ETU, aby nás pustili do Británie, což je takový celku jednoduchý proces, který probíhá přes mobilní aplikaci a potom vám přijde vyrozumění, že nejste hrozbou a můžete jet.
0: Tak a jak dopadl Petr Slíva, jak se mu cestovalo na lodi, uslyšíte dnes po 11. hodině dopolední.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: No a když jsme u těch hodinek, tady je David Dale, čísla na hodinkách. No a na našich blanických hodinkách máme za 4 minuty 8:45. Hezké ráno.

0: Petr Novák, písnička Hvězdičko blízkavá. Přejeme hezké pondělí, krásné ráno, nejvyšší čas svrhnout se na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. V Českém hydrometeorologickém ústavu je dnes ráno Milada Křížová. Přejeme hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí nás čeká dnes?
2: Dnes bude zataženo až oblačno a na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Teploty dnes vystoupají pouze na 19 až 23 stupňů Celsia a na jihu Moravy naměříme až 25 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 14 a na Šumavě dokonce kolem 18 stupňů. A vítr dnes bude mírný, severozápadní až západní.
0: No a co zítra? V první pracovní den, tedy v úterý a pak třeba ve středu?
2: Deště už bude potom méně, zítra očekáváme oblačno až polojasno, více oblačnosti bude na severovýchodě našeho území, kde se bude ojediněle vyskytovat i déšť, potom odpoledne a večer bude od severu přibývat oblačnosti a srážky se objeví až později večer. I zítřejší teploty už budou docela letní, 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě ale bude chladněji, kolem 24 stupňů. Potom ve středu očekáváme více oblačnosti a zase se místy vyskytne občasný déšť. Déšť nebo přehánky, potom během nebudou srážky, ale opět ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty o něco mírnější, 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Tak já děkuji za podrobnou předpověď a přeji hezké sváteční ráno.
2: Přeji krásný den, naslyšenou. Rádio
0: Blaník. Ano, dnes je takový mimořádný den, kdy vám ještě navíc hrajeme jenom hezky česky. Třeba za chvíli Helena Vondráčková, Jiří Korn. Jakoby nic. Skupina Lucie, taky Dalibor Janda nebo František Nedvěd. Přejeme krásné pondělí.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
1: Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
12: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
13: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
17: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
16: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
18: A dost barvy.
19: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
20: Léto fandí barvám.
19: Akce platí do konce září.
20: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
21: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
22: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
23: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
24: A jaké?
23: Alfa křížovky, ty s duhou.
24: A s tákem.
23: Najdete na levnekřížovky.cz.
24: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
23: Mua.
25: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou s...
23: KCZ.
24: Alfa křížovky. Kvalita za hubičku.
23: Mua.
25: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun.

0: Snad jsem si měl všímat víc, zpívá Dalibor Janda. Pokud byste si rádi někoho chtěli všímat víc, tak ho vemte na nějaký pěkný výlet. Letos o prázdninách se konají zase třeba speciální prohlídky elektráren. Na co se můžete těšit, nám poví mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: Tradičně velký zájem o prohlídky vodní elektrárny Lipno a dosavadní obsazování volných míst to jen potvrzuje. Na své si přijdou i zájemci o jadernou energetiku, ti se sice přímo fyzicky nepodívají do areálu jaderné elektrárny Temelín, ale mají možnost si ji prohlédnout virtuálně. A pomocí speciálních brýlí s virtuální realitou se tak dostanou do míst, kam by se běžný návštěvník ani nepodíval, to znamená například do velína nebo do skladu čerstvého a použitého paliva.
0: To jsou věci, tak pokud vás tyto prohlídky zajímají, tak se podívejte na web elektráren a my vám přejeme, abyste si užili i takovou návštěvu.
2: Rádio Plání.
0: Teď je pondělí 6. července, hezké ráno, 8 minut po půl deváté. Vám přejeme krásný poslech Blaníku, nejenom, že máme státní svátek, ale také je to první pondělí v měsíci a Blaník hraje jenom hezky česky. Za chvíli třeba Iveta Bartošová, Rangers anebo skupina Kabát.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: můj hrad.
1: Báchata můj hrad, Axinl X. Pokud jste na chatě, tak o to víc se vám jistě líbila písnička. Po 9. hodině Hana Zagorová, Rybičko zlatá, přeju si.
2: Rybičko zlatá, přeju si, mít vrásky smíchu u pusy.
1: Taky Činasky a ročník 70.
3: Jsem silnej ročník 70 a možná, že jsem rád.
1: Skupina Krištof, inzerát. Radio Blaník hraje hezky česky celé léto.
4: Radio Blaník, počasí.
2: Radio Blaník.
1: Počítejte s tím, že dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25, zůstane často s přeháňkami anebo deštivo, no a mraky postupně k večeru začnou mizet. Zítra taky sem tam nějaká přeháňka, ale rozhodně ne tak častá jako dnes. I když se občas ráno ukazuje sluníčko, tak to nepodceňte, i u vás se může objevit déšť.
2: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
5: Zítra odlétá česká delegace na summit NATO. Češi pořizují byty v Itálii. A čtvrtým dnem pokračuje Karlovarský festival.
2: Rádio Blaník.
5: Krásné sváteční dopoledne přeje Kristýna Ševčíková. Zítra ráno odlétá vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem na summit NATO do Ankary, krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V Babišově programu úřad vlády zmiňuje obě hlavní akce, úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Prezidenta Pavla program nezmiňuje vůbec. Češi letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii. Loni to bylo Španělsko. Meziročně poptávka po italských bytech vzrostla v období od března do května o 18%. Kromě Itálie a Španělska Češi také často kupují byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí může být atraktivnější lokalita, ale také nižší pořizovací cena než u nás. Po chladném dnešku se teploty vrátí k třicítkám, srážek pak ubude od středy. O víkendu nás mohou zasáhnout opět tropické teploty. Podle meteorologů bude místy i přes 30 stupňů a zaprší jen ojediněle. Karlovarský festival dnes v soutěžní sekci uvede nový slovensko-český film Milovník, ne bojovník. V nesoutěžní sekci představí dva očekávané tuzemské projekty, Bojovník a dokument o Báře Basikové. Projekce hlavní soutěže pokračují bulharským snímkem Bílé noci, černé prachy. Umělecký ředitel festivalu Karel Och o snímku řekl.
6: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby.
5: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu potrvá do 11. července. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
1: Ano, je to tak, hezké ráno, bude 9.
4: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
1: A s 9. hodinou Petr Muk, písnička Ráchel a taky skupina Krištof.
2: Rádio Blaník.
1: Jistě jste si všimli, že vám dnes Blaník hraje jenom a jenom samé české písničky. Je totiž první pondělí v měsíci, navíc státní svátek, máme 6. července, tak vám přejeme poslech. Hezký, krásný a ničím nerušený. My jsme Blaník, hrajeme tedy hezky česky.

0: Skupina Slza a písnička Doticha. V Pelhřimově v pátek to nebude žádné ticho. Dorazí Slza v pátek, taky Vojta Nedvěd.
1: Miluju, miluju a chci s tebou být.
0: A taky Olga Lounová, abychom byli optimisti. My budeme velmi optimističtí, protože v pátek za 5 minut 5 vypukne další letní koncert Rádia Blaník.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A to už bude 10. července. Slza, Olga Lounová, Vojta Nedvěd, blanická kapela, co víc si přát. Pelhřimov, Masarykovo náměstí. Vstupné se neplatí, tak hlavně doražte. Třeba budete mít cestu přes Pelhřimov nebo kolem po dálnici D1 někam na dovolenou, tak si ji naplánujte tak, abyste měli čas zastavit se v pátek taky v Pelhřimově. No, je to tak jako na půl cesty mezi Brnem a Prahou. Malinko sjedete na jih a jste tam. Masarykovo náměstí, za 5 minut 5 další z letních koncertů Rádia Blaník.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A teď už Činasky a ročník 1970. Přejeme krásné pondělí, dnes ve státní svátek, kdy si hrajeme jenom hezky česky a teď už máme 9:45. Za chvíli Hana Zagorová, taky Black Milk. Koukám dál, třeba Pavel Bobek, Meky Žbirka, Marta Kubišová, je toho spousta a spousta. Tak si užívejte české písničky a třeba i volný den s Rádiem Blaník. Jsme za to rádi. Díky, hezký den.

0: Slavná skupina krátce po roce 2000, Tereza Černochová, Tereza Kernlová, Helena Zeťová, tedy Black Milk. Za chvíli Meky Žbírka se svým synem Davidem, písnička Nejsi sám, taky už ve studiu Nejsem sám. Se mnou je tady Kristýna Ševčíková a budeme se bavit o fotbale.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Krásné dopoledne. Fotbalisté Norska zdolali 2-1 Brazílii a poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Brazílie tak bude ve čtvrtfinále chybět poprvé od roku 1990 a po 8 účastech v řadě. Brazilský fotbalista Neymar po vyřazení s Norskem oznámil ve 34 letech konec reprezentační kariéry. Z 80 góly je nejlepším střelcem Kanárků. Radost a smutek byl také na Aztéckém stadionu. Angličané porazili domácí Mexiko 3-2 a jsou po třetí v řadě mezi 8 nejlepšími týmy na šampionátu. Ani tady to nezůstalo bez odchodu. Po prohře odešel mexický trenér a potvrdil tak, že to byl jeho poslední zápas na lavičce. Trenérskou roli teď podle plánu převezme dosavadní asistent Rafael Marquez. Dnes je na programu největší šlágr osmifinále Španělsko-Portugalsko. Zápas v Dallasu začne ve 21 hodin a postupující se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojce USA-Belgie. Fotbalisté Spojených států se pokusí po 24 letech dostat do čtvrtfinále. Výkon programu největší šlágr osmifinále Španělsko-Portugalsko. Zápas v Dallasu začne ve 21 hodin a postupující se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojce USA-Belgie. Fotbalisté Spojených států se pokusí po 24 letech dostat do čtvrtfinále. Výkop je naplánovaný na zítřejší druhou hodinu.

0: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
1: Safari Resort Hluboká u Borovan.
2: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
1: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
8: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
12: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
11: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
12: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
11: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
13: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
16: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
17: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
18: No u nás, v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
19: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Tak co dělá mladej?
15: Ale včera jste mu málem nařezal.
2: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.

0: ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
1: Kolony, objížďky, uzavírky.
2: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Daniel Landa, písnička Touha. Na Blaníku dnes, v pondělí 6. července, je to den, kdyby svoje 75. narozeniny oslavil herec a moderátor Vladimír Čech. Ano, byl to blanický hlas, ale hlavně do srdcí diváků se dostal až jako moderátor soutěže Chcete být milionářem. Bylo to v roce 2002 a zhruba do dalších roků 2005 působil jako moderátor televizní a byl opravdu velmi oblíbený, vždyť jeho hlášky, ty byly naprosto neskutečné. Pamatujete?
1: Spiknutí, které jsem iniciativně odhalil. Pražačka je v tomto díle sice jenom jediná, ale za to jsou zde hned dva obyvatelé Jablonce nad Nisou. Nitky tedy podle všeho vedou do severních Čech. Jen si to zkuste říci se mnou. 1 250 000, 2,5 milionu, 5 milionů, 10 milionů.
0: No úžasný Vladimír Čech po absolvování gymnázia na Zatlance vystudoval v roce 1977 Pražskou Damu a usídlil se v divadle Petra Bezruče v Ostravě, ve Slezském divadle v Opavě, ve Státním divadle v Ostravě, no a potom do televizních obrazovek se dostal v rámci několika svých rolí, ale opravdu až Chcete být milionářem proslavilo Vladimíra Čecha. Za pár let poté, kdy skončil jako moderátor této soutěže, tak vystupoval u nás na rádiu Blaník.
2: Tady je Vladimír Čech. Přeju vám všem krásný den.
0: No a já jsem si vybral některé z jeho putování po krásách naší země a musím říci, že tento závěr z nějakého roku, tuším 2009, se mi líbil moc.
3: V noci za úplňku sem prý přichází pít černý jelen se zlatými parohy. Kdo ho potká, tomu jelen splní velké přání. Ke splnění malých přání stačí pohladit kámen nad studánkou, kterého se dotýkají jelenovy parohy. A tak se jen nechme unášet tou nádherou, kterou čeština dokázala vymyslet. A teď už potichoučku mizím a decentně šeptám naslyšenou.
0: No prostě úžasný Vladimír Čech dnes by oslavil 75. narozeniny.
4: Posloucháte Blaník?
5: A můžeme to vidět?
4: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
6: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
4: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
7: Sluníčkové léto.
8: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Krásné pondělí, za chvíli Petr Kotwald a písnička Kde kdo je dál. Hrajeme si hezky česky celé léto.
9: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
10: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
9: Super, a balakrylem natřeme futra.
10: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
18: Vinetu!
17: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Jiří Schellinger a písnička Pojď nás přivedla skoro k 10. dopolední a poté 10. po zprávách Petra Janů a pak, že je to hřích.
1: A pak si přišel ty a zábrodná.
0: Václav Neckář, doktor Damdy Dam.
2: Jsem doktor Damdy Dam.
0: Karel Gott, Zůstanu svůj.
3: Zůstanu svůj.
0: A vy zůstaňte s Blaníkem, my vám hrajeme hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Jaký nás čeká den, to ví meteoroložka Milada Křížová.
6: Dnes bude zataženo až oblačno a na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Teploty dnes vystoupají pouze na 19 až 23 stupňů Celsia, ale na jihu Moravy naměříme až 25 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 14 a na Šumavě dokonce kolem 18 stupňů. A vítr dnes bude mírný, severozápadní až západní.
0: No a zítřek bude teplejší, asi o 5 stupňů Celsia, pouze severní Morava dál bude mít přehánky nebo občasný déšť a postupně nám začne ten déšť ustávat. Ve středu se zase ochladí asi na 25 a ve čtvrtek zase oteplí jako na houpačce.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Politici chtějí zjednodušit pravidla prodeje ve svátky. Roste zájem o prémiovou zdravotní péči. Počet obětí po zemětřesení ve Venezuele přesáhl 3000. Dobré dopoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice neshodnou. Zatímco lidovci navrhují velké obchody zavřít o všech svátcích, občanští demokraté, starostové a motoristé by regulaci úplně zrušili a nechali rozhodnutí na samotných obchodnících. Kratší čekací lhůty, osobní lékař i plynulá návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky. Tyto nadstandardní služby lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení ve Venezuele vzrostl podle úřadů na 3342. Sever země zasáhla ve středu 24. června krátce po sobě dvě zemětřesení o síle 7,5 a 7,2 stupně. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než bude zjištěn skutečný rozsah tragédie. Na jihu Čech chystají velkou modernizaci železnice. Trať z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic čeká kompletní rekonstrukce i elektrifikace. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Flíbová.
10: Přestavba čeká 52 km trati a rekonstrukcí projdou všechny stanice a zastávky. Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná. Předpokládaná hodnota celé zakázky je bezmála 8 miliard korun.
9: Stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už pokračuje Jirka.
0: Je to tak, hezké ráno.
4: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
0: I když možná spíš dopoledne, protože je tady 10. hodina za pár vteřin, dnes je ten státní svátek, kdy můžete nakoupit i ve velkých obchodech. Je to už dokonce ověřeno, funguje to a mají i obchody otevřeno. Ale vy můžete zůstat s Blaníkem, my vám hrajeme totiž hezky česky celý den.
5: Rádio Blaník.
0: A za chvíli nás čekají taky slavné desky a budou hezky česky dokonce dvakrát, protože vám dáme originální českou verzi a vy budete hledat další českou verzi. Tak si na to počkejte, teď už Věra Špinarová, Kouzlo bílých čar, za chvíli Karel Gott a taky Verona. Užijte si první pondělí v měsíci. Ano, na Blaníku hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Verona s písničkou Na mě nečekej a tady jsou dnešní slavné desky.
1: Slavné desky hezky česky.
0: Jsou hezky česky a zůstanou hezky česky, ale my se nejprve dostaneme na ten náš originál a sáhneme si na brněnskou rockovou skupinu Junior, která vznikla v 80. letech. No a naspívali písničku, která nese název Návrat. Hudbu složil Zdeněk Barták a text napsal Richard Bergman. No a nás zajímá, kdo si písničku pak později vypůjčil a naspíval ji znovu.
1: Slavné desky hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: Tak tady je ten původní originál, písnička Návrat a 800 109 109, pokud tušíte, kdo nám to právě teď zpíval tuto písničku a kdo ji má v české verzi podruhé. Junior Návrat, to je originál rok 1986.

0: Junior, 86. rok, brněnská skupina a písnička Návrat.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: 800 109 109 Rádio Blaník, kdo pak je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Eliška.
0: Eliško, ano.
2: A já si myslím, že to Milan Dyk. A nebo ještě Smolík. Oni byli televize již víc, ale spíš bych řekla Milan Dyk.
0: Milan Dyk, říkáte. Eliško, kam vás teďka pozdravíme?
2: Kam vás do
0: Čáslavy, ano, hezký den přejeme.
2: Děkuji pěkně, mějte se moc hezky, nashledanou.
0: Tak, pan Dyk to nebyl, uvidíme co dál. Rádio Blaník.
2: Hezké dopoledne, tak já si myslím, že asi přespíval Jakub Smolík.
0: Jakub Smolík, myslíte si? Myslíte?
2: No nevím, prostě mi to přijde, že to naspívá Jakub Smolík.
0: Je to tak, jasně. A kdo se nám dovolal?
2: Gábina.
0: Gábina, odkud?
2: Od Kolína.
0: Od Kolína, tak jo, Gábi, velký potlesk, protože je to správně. A jak se jmenuje ta písnička od Jakuba Smolíka?
2: No já si myslím, že se jmenuje taky Návrat.
0: Zkusil jsem to, víte to. Super, já vás zdravím na Kolínsko, jak tam máte?
2: No je tady tak jako chvilku sluníčko, chvilku pod mrakem. Ráno zapršelo, myslím trošku. Ale teď je sucho.
0: Tak paráda. Mějte se moc krásně a pojďme si pustit tu písničku verzi od Jakuba Smolíka.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: Mimochodem najdete pod názvem Návrat třeba i písničku Karla Gotta, ale to je úplně jiná písnička. Skutečně stejnou písničku se stejným textem naspíval Jakub Smolík. Tak děkuji všem, kteří tipovali, naše posluchačka od Kolína prostě věděla. Je to rok 2000, Jakub Smolík a Návrat.

0: Václav Neckář a písnička Dam di Dam, za chvíli Pokáč, rodinný tip.
1: Jsem rodinný tip, mám to rád, neruš mě do grillovat.
0: Petr Janda a taky Petra Janů, tak si užijte české písničky. Je totiž první pondělí v měsíci, na Blaníku vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
2: Hledáte auto, do kterého se skvěle nastupuje?
0: Petr Janda a taky Petra Janů, tak si užijte české písničky. Je totiž první pondělí v měsíci, na Blaníku vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
2: Hledáte auto, do kterého se skvěle nastupuje, perfektně vidíte na cestu, máte velký kufr a zároveň

0: www.lenermotors.cz. Těšíme se na vás v Lenner Motors Zíčany.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
8: Migové.
7: Harley.
8: Xindl X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
12: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
13: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.

0: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Máte doma solární elektrárnu?
6: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
5: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
6: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
5: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
6: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
5: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
6: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

0: Dnes vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
1: Užijte si české pondělí na rádiu Blaník.
2: Najednou lítáš nad vodou.

0: Banastovy věci, písnička Nahá. Na Blaníku krátce po 10:45. Je tady sice začátek prázdnin, dá se říci, 6. července, ale my se dostaneme na začátek školního roku. Totiž druhý zářijový víkend se koná tradiční pálavské vinobraní. Jak můžeme čekat letos atmosféru, tak to nám teď přiblíží mluvčí vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Tak já musím říct, že kdo někdy zažil Mikulov během vinobraní, tak ví, že je to opravdu něco výjimečného. Jsou zde ulice naplněné lidmi, pozitivní atmosférou, je to plné hudby, vůní, burčák, víno, dobré jídlo, jsou zde otevřené sklepy, spousta historických kostýmů, takže je to opravdu velmi příjemný víkend, je to atmosféra, která se takhle jednoduše na posluchače přenést nedá, zkrátka musí se to minimálně jednou za život zažít, takže pokud stále váháte, tak neváhejte, zakupte si vstupenku na pálavské vinobraní a dorazte za námi do Mikulova, těšíme se na vás.
0: Dominiku, díky, zdravíme Mikulov. Rádio Blaník. To byl Dominik. A pozdravíme i všechny Dominiky ženy. Za chvíli Michal David a krásná Dominika tady u nás na Blaníku. Přejeme hezké pondělí, den, kdy vám hrajeme jen a jen hezky česky.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádio Blaník.
3: Buďte u toho sám. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
8: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
7: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
8: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
7: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.

0: Michal David, jeho písnička z 81. roku, krásná Dominika, a za chvíli po 11. hodině Hana Hegerová, Petr Habka, Levandulová.
1: Budeš má Levandulová.
0: Taky Iveta Bartošová, Když láska schází.

0: a spousta dalších hezkých českých. Hrajeme vám na Blaníku hezky česky celé léto.
1: Blaník za volantem.
0: Krátce pohled na dálnice, protože se hlásí Marcela z ředitelství silnic a dálnic.
2: Pozor si dejte, pojedete-li po dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy. Na 13. kilometru havarovalo osobní auto do svodidel. Zdržení je tam do 10 minut. Nehoda se stala také na dálnici D5 na 137. kilometru ve směru z Rozvadova do Plzně. Došlo tam k nehodě nákladního vozidla s motocyklem. I tam necháte do 10 minut navíc.
0: Pokud máte dopravní informace, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Dnes čekejte zataženo, oblačno, občas přehánky anebo déšť. Poměr ukáže 19 až 23 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na jižní Moravě okolo 25. Zítra už nám deště ustanou, slibuje meteoroložka Milada Křížová, ale pršet bude stále.
2: Pozor si dejte, pojedete-li.
0: To byla doprava Milada Křížová. Zítřek a středa.
3: Deště už bude potom méně, zítra očekáváme oblačno až polojasno, více oblačnosti bude na severovýchodě našeho území, kde se bude ojediněle vyskytovat i déšť, potom odpoledne a večer bude od severu přibývat oblačnosti a srážky se objeví až později večer. I zítřejší teploty už budou docela letní, 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě ale bude chladněji, kolem 24 stupňů. Potom ve středu očekáváme více oblačnosti a zase se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, potom během nebudou srážky, ale opět ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty o něco mírnější, 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: A pokud se podíváme až na víkend, tak v pátek teploměr může vyšplhat až na 29 stupňů podle aktuální předpovědi. O víkendu se přehoupnou teploty přes 30. Netrapte

Pěkné dopoledne. Na hradě Točník žije historie. Konají se tu dobové slavnosti Claudius. Po celý den se můžete těšit na jízdy na koních, střelbu z luku, školu tance i šermu. Zkusíte si i ražbu mincí, výrobu pečetí nebo rýžování zlata. Na místě nechybí ani dobové tržiště a řemesla. Akce je do 6. Do historie se podíváte taky v Kouřemi. Muzeum lidových staveb totiž dneska slaví 50 let od otevření. Dozvíte se, jak kdysi naši předkové žili a co všechno v létě dělali. Nechybí dílny a ukázky řemesel. Těšit se můžete i na výklady o lidových obyčejích nebo písně. Otevřeno je do 5. A v Praze se otvírají dveře Lichtenštejnského paláce na Kampě. Návštěvníci se podívají do reprezentačních prostor, které teď slouží k pořádání důležitých protokolárních akcí. Komentované prohlídky začínají každých 15 minut ve skupinách po 20 lidech. Palác je otevřený do 18 hodin. Tolik sváteční tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Erich
1: na rádiu Blaník.
2: Šplňk a za 2 minuty bude 11. hodina. Přihlásí se kolega Petr Slíva, který putuje obytňákem na sever, tak nás pozorně poslouchejte. Já si myslím, že tu aktuální noc měl strávit dokonce na trajektu. No, tak uvidíme. Za chvíli Hana Hegerová, Petr Habka, písnička Levandová, taky Tomáš Klus, Chci si tě vzít. A teď skupina Kabát. Hrajeme vám hezky česky celý den, protože je první pondělí v měsíci.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Čekám pod schodem, vezmi si lici a pojď, neřeš furt, co máma, vezmi si lici a pojď, tohle je mezi náma, tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim, to jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě, nečekuj.

0: Tomáš Klus, jeho předloňská písnička Chci si tě vzít. Na Blaníku vám přejeme krásné pondělí a pojďme za slibovaným Petrem Slívou.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
3: Ahoj, zdravím z Obytňáku. Máme za sebou první den na cestě a dneska ráno jsme odstartovali druhý. Včera jsme ukrojili poměrně velkou část cesty. Připomínám, že letos je cílem Skotsko, potažmo Orkneyské ostrovy nad Skotskem, které ale Skotsku náležejí, což nebylo vždy, ale k tomu se dostanu, až tam budeme, protože přece si nevystřílím všechny patrony hned na začátku. Včera jsme tedy využili toho, že byla neděle v kombinaci se státním svátkem, takže jsme po teplické dálnici do Německa jenom prosvištěli, dokonce ani takovéto klasické německé kontrolní parkoviště kousek za hranicí nepřineslo žádné zdržení, nebyla tam žádná kolona, prostě jsme jenom profrčeli a jeli dál na Drážďany, Lipsko, Hanover až do Nizozemska. Prací na dálnicích pomálu a vlastně jsme si ani hladší průběh nemohli přát. První noc jsme strávili u takového toho typického holandského kanálu, kousek od Amsterdamu, dokonce i kousek od takového toho klasického holandského mlýnu. Klidné prostředí, vedle parkoviště cyklostezka, občas projeli jezdci na koních, občas maminka s kočárkem, občas cyklista. Ráno jsem toho sám využil a šel si zaběhat. Tady jsem ocenil mapy a navigaci, kterými mě vybavil Garmin do hodinek, protože v neznámém prostředí jako když najdete. Super je vychytávka návrat, protože když se ztratíte, tak vás to dovede zpátky do bodu, odkud jste vyběhli. V tomto případě teda k našemu obytňáku. No a co dneska? Dneska popojedeme už na pobřeží Severního moře, protože kousek za Amsterdamem se nalodíme na trajekt, který nás vezme na 16-hodinovou plavbu do anglického Newcastlu, odkud potom začne ta naše cesta na sever. Tak mi držte palce a z obytňáku Knaus ze Sedlčan zdraví Petr Slíva.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Na Blaníku už Iveta Bartošová, písnička Když láska schází, za chvíli i Divoký byl. Hrajeme si hezky česky celý den. Je první pondělí v měsíci a to je na Blaníku velká věc. Tak pojďte poslouchat další hezké české. Pěkný poslech, hezké sváteční pondělí.

0: Divoký Bill a písnička Čmelák. Chystáme pro vás novou letní hru Slunce dál svítí. Mimochodem už jste asi zaznamenali v našem vysílání nebo na webu radioblaník.cz. Sice nám dnes moc nesvítí, ale mohu slíbit, že zítra bude. Minimálně co se hry týká, tak my to zítra rozjedeme už naplno.
1: Slunce dál nám svítí, slunce dál svítí.
2: Písničku jsme vám dali jako dárek k našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
2: Poslouchejte Blaník a už zítra se dozvíte jak.
1: Sluníčkové léto na sluníčkovém Blaníku.
0: Na Blaníku za chvíli Ladislav Štajdl. Jsou dny, kdy svítá o něco dřív, písnička, která se objevila taky v seriálu. No a před námi taky Mandraže, Miraj a nebo Činasky.
1: Blaníci,
2: pojeďte s námi do Pelhřimova.
1: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
2: V pátek 10. července na Masarykově náměstí.
1: Těší se.

0: Začínáme v 5 hodin odpoledne a vstupné se samozřejmě neplatí.
1: Tak přijďte, jako dárek pro vás navíc máme naši novou sluníčkovou samolepku,
0: na které můžete už brzy královsky vydělat.
1: Těšíme se na vás 10. července v Pelhřimově.
0: Letní koncert Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
1: Partnerem koncertu je i Stampy. Dobrá hudba spojuje lidi. Rychlý internet spojuje svět. Stampy, váš partner pro internet a technologie. Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
0: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
0: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
0: s Blaníkem a Centropolem.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass

0: Kdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s tákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
10: Teď v létě?
11: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
12: Nahoru za zážitky.
13: Nahoru Resort Monínec.
12: Letní aktivity park jede naplno.
13: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
12: Maxi skluzavka.
13: Lanový park.
12: Elektrokoloběžky.
13: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
12: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
13: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
14: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
15: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
14: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
17: Jde na vás jaro? Na nás taky.
18: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Blaník.
2: Celé léto hezky česky.

0: Činasky a písnička Láska a data. Data nám někdy poskytnou zajímavé údaje. Třeba astronomům poskytli údaj, že 12. srpna bude večer úplně super nějaká ta procházka. Při té době, kdy zapadá sluníčko, tak je to správně západ slunce, jsem si nemohl vzpomenout. No ale každopádně právě 12. srpna půjde při západu slunce o zatmění. U nás bude zatmění z 90% a zažijeme takový zvláštní tmavý večer. Bude to naprosto unikátní úkaz, trošku dechberoucí. Ale s větším zážitkem byste uspěli, kdybyste třeba vyrazili do Španělska, protože ve Španělsku nás čeká 12. srpna úplné zatmění slunce a dokonce na 2 minuty, kdy se má to sluníčko z té oblohy absolutně ztratit, protože měsíc se mu postaví do cesty. Takže 12. srpen při západu slunce, koukejte na oblohu, čeká nás zatmění.
1: Víte, proč jsou sloni tak často v porcelánu?
2: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
2: na rádiu Blaník.
0: Tak a za okamžik už můj kolega Martin Ledinský, který se na vás velmi těší a možná třeba se chystáte ještě dnes na Karlštejn nebo na jinou památku, ale k tomu Karlštejnu bych tady měl ještě písničku z muzikálu Noc na Karlštejně. Lásko má já stůňu, taky Janek Ledecký a Dalibor Janda. Hrajeme si dnes hezky česky celý den, protože máme první pondělí v měsíci.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
7: Nákupy v onlineshop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Na Blaníku dohrává Hana Zagorová za 3,5 minuty. Je tady 12. hodina. Zdraví vás Martin Ledinský. Za chvíli počasí, víkendové tipy a popoledně vám budeme hrát opět hezky česky. Chystáme Brontosaury.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát.
0: Těšte se taky na Karla Gotta.
1: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdním, slunce tvář.
0: Nebo na Vítězslava Vávru.
2: Pojď, pojď, už se nevracej.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
3: Radio Blaník. Počasí.
0: Obloha je zatažená až oblačná a místy se objevují malé dešťové přehánky. Teploty se pohybují většinou od 19 do 25 stupňů, na horách okolo 15 stupňů Celsia. Zítra bude obloha polojasná až oblačná a nejvyšší teploty už budou šplhat celkem vysoko. Naměříme 26 až 30 stupňů. Ve středu pak se zase ochladí a to na 20 až 25 stupňů Celsia.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Rádio Blaník. Sváteční tipy. Rádio
5: Blaník. Hezké poledne. Červenec je na zámku Loučej měsícem labirintů. V rámci toho si připravili bohatý program. Těšit se můžete na soutěžní klání pojaté jako stezku od labirintu k labirintu. Stačí si jen v infocentru ke vstupenkám vyzvednout hrací kartu. A když budete šikovní, odměna vás nemine. Zajímavou výstavu najdete na zámku Lešany. V přízemních prostorech, včetně velké kaple, se na 3,5 měsíce zabydlela úspěšná putovní expozice s názvem Největší záhady a tajemství světa. Uvidíte třeba Longinovo kopí, turínské plátno s videomappingem anebo dosud nevyluštěný krécký disk. A odpoledne plné hudby a tance si užijete v Letenských sadech v Praze. V 5 odpoledne začíná open air taneční večer, který se zaměřuje na oblíbené latinskoamerické a karibské tance, jako je třeba salsa nebo bachata. Na místě je připraveno taky občerstvení a street food. Akce je zdarma. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
3: Martin Ledinský
6: na Rádiu Blaník.
0: Za necelou minutu bude 12. Přejeme hezké poledne a dobrou chuť k obědu. Za chvíli se vydáme do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival, kde máme reportérku Sáru Voldánovou. A je první pondělí v měsíci, což znamená, že vám na Rádiu Blaník celý den hrajeme jenom české písničky. Za chvíli Lenka Filipová, Slza a teď už Petr Novák. Ať se vám sváteční Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku Lenka Filipová. Přejeme hezké odpoledne.
1: Sářino Karlovarské dobrodružství.
2: Sářino Karlovarské dobrodružství.
0: A kolegyně Sára Voldánová se nám hlásí z Karlových Varů. Sáro, zdravím.
3: Hezký den, my už dnes Vary opouštíme a vydáváme se zpět směr Praha. Bylo to krásné, bylo toho dost, ale úplně klidně bych zvládla ještě víc. Filmový festival je ale stále v podstatě na začátku, takže jestli se sem chystáte, přeju vám alespoň tolik zábavy, co jsme si to užili my. A mě jsem šťastná, že jsme si konečně splnili náš skutečně originální sen chodit na filmy, na filmovém festivalu. Ale sehnat ty správné lístky chtělo v našem případě několik let příprav a 4 hodiny stání ve frontě. Teda ne mě, ale mých skvělých kamarádů. Asi jsme si spolu s lístkem ale kupovali i dobrou karmu, protože všechny filmy, které jsme tu viděli, se mi moc líbily a každý mě zasáhl na trochu jiném místě. Karlovarský festival je, nebudeme si lhát, trochu rozporuplná akce. Jedni ho milují, druzí ho nesnáší. Má ale bez pochyby jednu výhodu. Je tu tolik co dělat, že může být přesně takový, jaký ho chcete mít. Já opět děkuju svým skvělým parťákům, že mě zase někam vytáhli a hlavně, že se máme. Doufám, že vás mé povídání bavilo a už teď se na vás těším u dalšího Sářina dobrodružství, ať už bude kdekoliv.
0: Sáro, díky a my už se taky teď moc těšíme.
1: Sářino Karlovarské dobrodružství.
2: Na Blaníku.
0: Za chvíli Kateřina Marie Tichá, Brontosauři a teď už Arakain společně s Alešem Brichtou.

0: Na Blaníku vám krátce před půl jednou zpívala Kateřina Marie Tichá.
1: Slunce dál svítí
2: na rádiu Blaník.
0: A právě Kateřina Marie Tichá je mezi zpěvačkami a zpěváky, kteří zpívají i v naší výroční písničce Slunce dál svítí, která bude mít zásadní roli v naší nové letní hře, ve které můžete vyhrát hodně peněz. Ano, přesně tahle písnička vám ty peníze může přinést.
3: Slunce dál svítí nad krajinou.
0: Před dvěma lety jsme vám tuhle skladbu dali jako dárek k našemu blanickému výročí, k našemu čtvrtstoletí. A je krásné už jenom to, že existuje nějaká písnička, která vám letos v létě doopravdy přinese peníze. A to je přesně ona. Víc vám k tomu řekneme už zítra, tak dál poslouchejte Blaník.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A je první pondělí v měsíci a to vám na Blaníku hrajeme jenom české písničky. Za chvíli Karel Gott, Botox a nebo taky skupina Vohnout.
2: Na okno nebo na auto?
1: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
1: Sbírejte je s námi celé léto
2: na všech našich akcích a výjezdech.
1: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
12: Safari resort Hluboká u Borovan.
13: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
14: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
15: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
16: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
17: Teď v létě?
18: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
17: Nahoru za zážitky.
18: Nahoru Resort Monínec.
17: Letní Activity Park jede naplno.
18: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
17: Maxi skluzavka.
18: Lanový park.
17: Elektrokoloběžky.
18: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
17: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
18: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
19: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
20: Mirá,
19: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
20: Migové,
19: Harley,
20: Psyndle X,
19: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
21: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
19: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
20: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
22: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
23: Na co?
22: Na naši fotovoltaiku.
23: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
22: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
23: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
22: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
23: A kdo se o to postará?
22: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
23: Tak to máme jasno.
24: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
25: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
26: A kde všude nás naladíte?
25: I to najdete na stránkách radiolaník.cz.

0: Léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec,
0: na pustevny,
2: nebo na karuštej.

0: Na Blaníku k vaší sváteční pohodě Víťa Vávra. Milí Blaníci, už jste členy našeho klubu posluchačů. Pokud ještě ne, určitě doporučuji, abyste se rychle registrovali. Díky členství v klubu posluchačů máte možnost zažít tu nejlepší letní grilovačku. Pro všechny členy klubu posluchačů Rádia Blaník jsme si totiž připravili hru, ve které budeme po celé prázdniny rozdávat spoustu 7,5-kilových šunek na kosti od Leka. A stačí velice málo. Zajděte na naše webové stránky radioblaník.cz a nahoře v sekci rádio klikněte na klub posluchačů, do kterého se pak jednoduše přihlaste. A přímo tam se můžete zaregistrovat i do hry o tu velkou, vynikající šunku. Hlavně nám tam prosím napište, kde a jak trávíte léto s Blaníkem. Možná k vám už brzy dorazí naši krajánci a když uslyší, že máte zapnuté naše rádio, šunka od Leka je vaše. Takhle je to jednoduché. No a s tou šunkou i nejlepší grilovačka letošního léta, na kterou můžete pozvat své přátelé nebo si ji užít se svou velkou rodinou. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Verona, Michal Tučný a nebo taky skupina Lucie.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Lajvkou.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
5: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
6: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
5: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
14: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
16: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Jiří Korn s Hanou Buštíkovou na Rádiu Blaník. Za 2,5 minuty bude 1. Za chvíli počasí, sváteční tipy a potom další písničky chystáme Marie Rotrovou. V příští hodině taky Hory od skupiny Opět a Radeček.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: A těšte se taky na tuhle od Karla Kahovce.
2: To se budem prýma mít.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Zítra bude obloha polojasná až oblačná a výrazně se oteplí. Nejvyšší teploty se zítra dostanou na 26 až 30 stupňů. Ve středu se ale zase ochladí, a to na 20 až 25 stupňů Celsia.
4: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio.

Krásné odpoledne. Na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně zve zámek v Brandýse nad Labem Staré Boleslavy. Těšit se můžete na unikátní exponáty, včetně kopie svatováclavské koruny, řádu zlatého rouna nebo císařského kočáru. V rámci výstavy navíc nakouknete i do míst, která jsou běžně nepřístupná. Vonavé odpoledne si užijete v pražské botanické zahradě. Čeká tu na vás letní výstava s názvem Rostlinná Odysea, kterou najdete ve výstavním sále v orientální zahradě. V rámci ní vstoupíte do světa dávných rostlin, které byly na zemi dlouho před člověkem. Uvidíte je v podobě skavenilin. A filmový večer si užijete v amfiteátru v Praze ve Kbelích. Pražský dopravní podnik opět připravil oblíbený kinobus. Tento rok pro vás vybral ty nejlepší české komedie. Těšit se můžete třeba na Vyšehrad 2, Poklad moře na dvoře nebo třeba Snímek na plech. Začíná se v 9:30. Tolik sváteční tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
2: Za pár vteřin bude jedna, přejeme hezké sváteční odpoledne. Tento týden se odehraje další letní koncert Rádia Blaník. Kdy, kde a kdo na něm zahraje a zaspívá, připomenu za chvíli. Teď už na Blaníku další písničky, je první pondělí v měsíci a tak vám hrajeme jenom česky. Chystáme Olgu Lounovou, Marie Rotrovou a tady už je Xindl X s Mirkou Miškechou.

0: Na Blaníku Olga Lounová, kterou budete moct vidět a hlavně slyšet zpívat naživo už tento týden na Vysočině.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tentokrát za vámi přijedeme do Pelhřimova, a to v pátek 10. července. Letní koncert Rádia Blaník začne v 5 odpoledne na Masarykově náměstí, kde vám kromě Olgy Lounové zaspívá taky Slza,
2: Mám v hlavě hlasotá, mi připomíná ti všechny,
0: Vojta Nedvěd,
3: Děda mi vyprávěl, jak žilo v době, kdy život nosil tisíckrát.
0: A v Pelhřimově nebude na tom dalším letním koncertě chybět ani naše blanická kapela. Vstup je zdarma a letos pro vás máme navíc i speciální dárek. Jedná se o zbrusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte už tento pátek, 10. července v Pelhřimově, kde se na Masarykově náměstí budete báječně bavit na našem dalším letním blanickém koncertě.
1: Jedeme za vám! Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už další písničky, za chvíli na Blaníku Věra Martinová, Petr Muk a v tuhle chvíli už jedeme dál s Petrou Janů a Petrem Jandou. Tak hezký poslech.

0: Věra Martinová na Blaníku, za 8 minut bude 1:30. Léto je v plném proudu a jak to bude dál vypadat s počasím? No, výhled je celkem příznivý. Začátek týdne bude sice ještě ve znamení zamračené oblohy, ze které občas zaprší. Maximální teploty se vyšplhají lehce nad 20 stupňů, zítra tedy zamíří ke 30, jo, a v půlce týdne zase trochu spadnou a pocit chladu chvílemi umocní i vítr. A od čtvrtka se častěji ukáže, že slunce a začne se zase citelně oteplovat. O víkendu se pak vrátí i tropické teploty. Tak co, těšíte se, nebo byste raději spíš chladnější počasí? No, nechci vám teda nic vnucovat, ale přece jenom léto je tu jen jednou za rok. Za chvíli na Blaníku opět a Radeček, Michal David nebo taky skupina Jelen.
1: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
2: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
1: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
2: Na měsíc, 3 měsíce, půl roku nebo rok.
1: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
2: A cena?
1: Už od 330 korun za den.
2: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
1: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
8: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
7: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
8: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
7: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
8: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
7: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
10: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
11: Duratech. Renovace a nátěry střech.
9: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
11: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
9: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
12: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok 0.
13: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
12: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
13: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok 0.
12: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení.

0: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Kolony, objížďky, uzavírky.
3: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: všudezdejší skupina Jelen na Blaníku. Hezké odpoledne. Chcete lépe poznat člověka, který složil i naší blanickou písničku Slunce dál svítí? A co dalšího má tento skladatel jménem Jan Vávra na svědomí? To se dozvíte na facebookovém profilu Rádio Blaník. A to není zdaleka všechno. Najdete tam i mnoho dalších zajímavostí. Něco málo ze zákulisí našeho rádia, ale taky videa od našich blanických krajánků. Dejte si nás na Facebooku do sledování, ať vám nic neunikne. Rádio Blaník. Za chvíli na Blaníku Karel Kahovec, Lucie Bílá s Janem Bendíkem, anebo taky Činasky. Mimochodem, teď mě tak napadá, kde vlastně máme toho Petra Slívu?
1: Obytňákem na sever.
2: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jih, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
3: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
2: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: Dalibor Janda na Blaníku za 4,5 minuty, je tady 14. hodina. Za okamžik počasí, zprávy a v příští hodině Kateřina Marie Tichá se skupinou Benjis.
1: Musíš plavat, nebo skončíš jako těžký kamení, každý ví, časy se mění.
0: Těšte se taky na Hanu Zagorovou.
2: Mimořádná linka Praha, to jo.
0: Nebo na Michala Tučného.
3: Já světem tak, jen tak s celtou.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
6: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 15 stupňům. Zítřejší obloha bude nejdříve polojasná, během dne pak postupně oblačná až zatažená. Později k večeru se od severu objeví déšť. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Toliko počasí a za chvíli zprávy s Radkem Barkmanem.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Odkaz reformátora Jana Husa připomněla ekumenická bohoslužba. Na jihu Čech se chystá modernizace železnice. Tři Čechy dnes čeká osmifinále tenisového Wimbledonu. Pěkné odpoledne, přeje Radek Barkman. Odkaz církevního reformátora mistra Jana Husa připomněla dnes Husinci ekumenická bohoslužba. Zúčastnilo se jí zhruba 9 desítek lidí a další stovky pak zamířili do Husova rodného domu. Duchovní rozměr slavností doplnil i kulturní program ve městě. Návštěvníci se mohou podívat na vojenské ležení s ukázkami šermu a také hrami pro děti. Od upálení reformátora letos uplynulo přesně 611 let. Hasiči v Brně-Bystrci po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu. Ten dostali pod kontrolu už v noci na pondělí, čímž umožnili lidem návrat do okolních objektů. Předtím ale evakuovali celkem 21 lidí. Dva hasiči se při zásahu lehce zranili. Dohašování trvalo až do dopoledních hodin, a to kvůli výrazné členitosti objektu. Příčina požáru bude teprve předmětem vyšetřování. Na jihu Čech chystají velkou modernizaci železnice. Trať z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic čeká kompletní rekonstrukce i elektrifikace. Pokračuje mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
3: Přestavba čeká 52 km trati a rekonstrukcí projdou všechny stanice a zastávky. Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná. Předpokládaná hodnota celé zakázky je bezmála 8 miliard korun.
2: Stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029. Tři české tenisty dnes čeká osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka se střetne s favorizovaným Němcem Alexandrem Zverevem. Karolínu Muchovou v pavouku ženské dvouhry zkusí ve čtvrtfinále doplnit i Marie Bousková, která vyzve Belgičanku Elise Mertens, a také Linda Rosková, která zkusí projít do čtvrtfinále turnaje přes Američanku Madison Keys. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má opět Martin.
4: Radku, díky, a za minutu bude 14 hodin. Hezké odpoledne.
5: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
4: Je první pondělí v měsíci a to vám na Blaníku celý den hrajeme jenom české písničky. Za chvíli pro vás budeme mít MiG-21, taky Miraj, a tady už je Petr Gottwald. Tak hezký poslech.

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na rádiu Blaník vám hrajeme celý den
0: jenom hezky česky.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Na Blaníku MiG-21 v čele s Jiřím Macháčkem, který dnes slaví kulaté narozeniny. Je mu 60. Narozeniny slaví taky filmový a divadelní herec a dabér Alexej Piško. I ten má kulatiny, je mu 70. A když se podíváme do světa, tak narozeniny má taky bývalý americký prezident George Bush a tomu je čerstvých 80 let. Takže dnes je to u známých osobností doslova den kulatých narozenin. Ať už slavíte narozeniny kulaté nebo nekulaté, i vám z Blaníku přejeme všechno nejlepší. A ještě musíme vzpomenout na našeho někdejšího kolegu moderátora Vladimíra Čecha, který měl u nás na Blaníku svůj pořad. Dnes by mu bylo 75 let. Vladimír uměl i krásně zpívat, a tak vám teď od něj zahrajeme písničku Kilimandžáro.

0: Česko.
1: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
0: Od pondělí do pátku.
1: Vždy po 15. hodině na rádiu Blaník.

0: Hana Zagorová na Blaníku, jsou 3:45. Za chvíli další české písničky chystáme Jaroslava Uhlíře, Karla Zicha nebo taky Marka Ztraceného. Ale teď už pojďme na fotbal s Radkem Barkmanem.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezký den. Na mistrovství světa ve fotbale nás dnes čeká velká lahůdka. V derby o Pyrenejský poloostrov se totiž představí největší favorité na vítězství v turnaji, tedy Španělé, a ti vyzvou Portugalsko. Tým vedený legendárním Cristianem Ronaldem sice zatím na turnaji příliš neuchvátil, velké zápasy ale zpravidla umí. Velký mediální humbuk se i tentokrát rozhořel opět okolo Ronalda. Pro nějž to hypoteticky může být poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Už několikrát totiž uvedl, že tento šampionát pro něj bude tím posledním. Dosud za 6 turnajů nastřádal celkem 11 branek. Zámoří ale v optimální formě zatím rozhodně nehraje. Zápas Španělsko-Portugalsko začíná v 9 hodin večer našeho času. Už definitivně naopak skončil jiný velikán světového fotbalu, Brazilec Neymar. Ani jeho výkon totiž Kanárkům nepomohl prolomit prokletí posledních let a po porážce s Norskem se jeho Američané opět pakují z turnaje předčasně. Na medaily tak čekají už dlouhých 24 let, kdy brali zlato v Japonsku a v Koreji. Neymarův gól pouze mírnil porážku se Severany na konečných 1-2. Neymar celkem v reprezentaci zaznamenal 80 branek. Tolik fotbalový speciál Rádia Blaník. Hezký den přeje Radek Barkman.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: A dost barvy.
10: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
11: Léto fandí barvám.
10: Akce platí do konce září.
11: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
12: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
13: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
14: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
15: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
16: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
17: Profi voda, s tou se nemusí.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Pozor, pozor! A auto už 5krát v Praze!
3: Ano, přesně tak.
9: a auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
20: Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
9: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
21: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
22: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
23: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
24: Máte doma solární elektrárnu?
25: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
24: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
25: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
24: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
25: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
24: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
25: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

po tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Na Blaníku vám zpíval Karel Gott. Hezké sváteční odpoledne. Je pondělí a to vždycky kolega Daniel Rumpík loví v kalendáři.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Krásný dobrý den, je tady další prázdninové pondělí a před námi je opět pohled na některá významná hudební výročí. Dnes můžete společně s námi zavzpomínat na herce, moderátora a také velkou blanickou legendu Vladimíra Čecha. Dožil by se 75 let.
3: Každý den se s vámi na Rádiu Blaník toulám po místech, kterými jsem na svých pěších túrách sám prošel a lecos se o nich dozvěděl. Rád vám o tom všem povyprávím.
2: Vladimíre, my všichni z Blaníku tě tam nahoru zdravíme a pořád na tebe moc a moc vzpomínáme. A teď přejdeme k Beatles. Právě dnes uplynulo už 69 let od jednoho z největších hudebních setkání v dějinách. Poprvé se potkali Paul McCartney a John Lennon. A pozor, u Beatles ještě zůstaneme. Zítra oslaví své už 86. narozeniny jejich někdejší bubeník Ringo Starr. Pozítří pak oslaví své 67. narozeniny zpěvák Petr Kotwald. Milý Petře, za celý Blaník už nyní srdečně blahopřejeme. Ještě jednoho známého Ringa. Ve čtvrtek bude slavit známý textař, herec, zpěvák, výtvarník a hudebník František Ringo Čech. Bude mu 83 let. V neděli si pak připomeneme přesně 64 let od úplně prvního koncertu legendárních Rolling Stones. Jejich honorář tehdy činil pouhých 25 liber. Schválně, jestli je tehdy napadlo, že ještě ve třetí dekádě 21. století budou stále plnit velké stadiony. Pro dnešek je to vše, užívejte léto a já se těším opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku další písničky. Těšte se na Tomáše Kluse s Anetou Langerovou, na Michala Tučného nebo na skupinu Holky.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
7: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
8: Že nic neřešíš.
7: Přesně.
8: Proto jsme vybrali auto ESA.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
10: Dnešní večer na televizi Seznam bude ve znamení italského humoru. Paolo Villaggio se tentokrát dostane do prekérní situace, když je co by bázlivý úředník podobný nejnebezpečnějšímu zločinci světa. Komedii Taková malá bestie si užijete na televizi Seznam už dnes od 20 hodin a 10 minut.

0: Na Blaníku skupina Lucie, za pět minut je tady 15. hodina. Za chvíli tu budou další zprávy a v příští hodině Čechomor, Helena Vondráčková, nebo taky Věra Martinová. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra vyšplhají k 28 stupňům. Foukat bude mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Ráno očekávejme polojasnou oblohu, během dne pak postupně oblačnou až zataženou. Později k večeru se od severu objeví také déšť. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
2: Dejte pozor na dálnici D10 v úseku mezi 8. Půzím a 8. kilometrem směrem od Turnova na Prahu. Probíhá tam oprava mostu, provoz je svedený do jednoho pruhu. V Kladně ve Volkrově ulici u křižovatky s ulicí Železničářů probíhají práce na silnici, tak s ním počítejte a projíždějte velmi opatrně. Dále se podíváme na Příbramsko v Dobříši, v Tylově ulici u křižovatky s Příbramskou je silnice uzavřená a to z důvodu stavebních prací. A na Mělnicku na výjezdu z Kojetic na Čakovičky počítejte s omezením kvůli pracím na silnici taktéž. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Radkem Barkmanem.
1: Kolony, objížďky, uzavírky.
3: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Česká delegace se chystá na summit Fankaře. Na Frýdecku Místecku zemřel cyklista. V Teheránu se koná smuteční průvod za Chamenejího. Krásné odpoledne přeje Radek Markman. Už v úterý ráno vyrazí česká delegace na očekávaný summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Povede jí premiér Andrej Babiš. Na palubě nebude chybět ani prezident Petr Pavel, který by zde však měl mít spíše jenom okrajovou roli. Na obou hlavních akcích, tedy úterní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady, tak bude přítomen pouze ministerský předseda. Na Frýdecku-Místecku dnes ráno došlo ke smrtelné nehodě. V Dolní Lomné totiž srazil 64-letého cyklistu řidič osobního vozidla. Následně řidič z místa nehody odjel a také havaroval do příkopu. Dechová zkouška navíc ukázala, že byl pod vlivem alkoholu. Okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté. Počasí je toto léto zatím nevyzpytatelné. Nejdříve nás sužovala extrémní vedra, posléze průdrž mračen, déšť, krupobytí anebo silné vichry. Co dělat v případě, když nás bouřka zastihne na cestě autem, to nám řekne mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
3: Když nás zastihne bouřka v autě, tak bychom z toho vozidla neměli vystupovat, měli bychom jízdu přizpůsobit těm povětrnostním podmínkám. Pokud můžeme, tak zastavit, nejlépe zase někde mimo stromy a počkat, než ta bouřka odezní. Určitě bychom se neměli dotýkat kovových částí vozu.
2: Plechová karoserie totiž funguje jako Faradayova klec. V íránském hlavním městě Teheránu se dnes koná smuteční průvod. Ten je součástí šestidenního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chamenejího. Nejvyšší íránský vůdce přišel společně se svými blízkými o život 28. února při úderech na Írán. Průvod sledují v ulicích desítky tisíc lidí. Mnozí z nich vyzývají k pomstě za jeho zabití. Své výhrušky směřují především Donaldu Trumpovi. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Martin.
4: A za půl minuty bude 15 hodin, hezké sváteční odpoledne.
5: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
4: Za chvíli se vydáme na sváteční výlet s Miroslavem Táborským. Konkrétně tento týden se budeme vydávat na místa, u kterých je právě teď ten ideální čas na jejich návštěvu. Je první pondělí v měsíci a to vám na Blaníku hrajeme jenom české písničky. Za chvíli Čechomor, Iveta Bartošová a právě teď Kabáti.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Čechomor. Pěkné odpoledne. S kolegou Mirkem Táborským se teď vydáme na další zajímavé místo, u kterého je právě teď ideální čas na jeho návštěvu. Právě teď zamíříme do Hradce Králové k vyhlídkové stavbě Koral.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
0: Mirku, hezké odpoledne.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vás budu s dovolením lákat na místa, která je dobré navštívit právě teď. A začnu u vyhlídkové stavby Koral, která vyrostla na Královéhradeckém velkém náměstí. To patří k největším historickým náměstím v Česku. Jeho prostor je dlouhý 340 metrů a široký až 90 metrů. Pozornost a emoce zde opakovaně provokuje velký rozsah plochy sloužící jako parkoviště. I z toho důvodu tu vznikla během loňských jarních měsíců nová atypická stavba vyhlídka Koral. Ta zviditelnila pozapomenutou secesní studnu, která se ztrácela mezi auty. To se změnilo, když kolem studny vyrostla 4 metry vysoká dřevěná vyhlídková stavba. Pokud na ní vystoupáte, nabídne se vám netradiční výhled. Má vést k zamyšlení nad tím, k čemu by náměstí mělo sloužit. Instalace vyhlídky vznikla u příležitosti 800. výročí založení města. Projekt iniciovala a realizovala Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci s architektonickým studiem Archwerk, konkrétně Martinem Klodou a Hanou Procházkovou. Vyhlídková věž Koral volně odkazuje na Coral del Carbón ve španělské Granadě, což je čtvercová stavba ze 14. století s patrovým ochozem. Ta ohraničuje rajský dvůr, v jeho středu se nachází studna. Jak šel čas, budova měnila svou úlohu, ale studna vždy poskytovala příchozím osvěžení a stala se místem setkávání kultur. Studna v Hradci Králové takovému účelu nikdy nesloužila, protože její funkce je už více než 120 let spíše dekorativní. I ona má však vzhledem ke své poloze předpoklady stát se místem setkávání, zamyšlení a diskuzí. Vyhlídka kolem ní měla původně stát jen 4 měsíce do poloviny září 2025. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude sloužit o rok déle, do září 2026. Takže pokud budete v Hradci, zastavte se na náměstí, ať si netradiční prvek ještě stihnete prohlédnout. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: Výlet na kole krásnou letní krajinou.
2: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
2: na rádiu Blaník.

0: Blaníku vám zpíval Karel Černoch. Za 9 minut bude 15:30. Tak co, milí blaníci, jak se máte o dnešním státním svátku? A co pak vás dnes nebo v těch předešlých dnech potěšilo? Napište nám to v SMS-ce na číslo 603 118 118. Za chvíli si některé z vašich SMS-ek přečteme a možná si s někým z vás taky popovídáme. Ještě jednou připomínám číslo, kam můžete psát své SMS-ky, co vás potěšilo. 603 118 118. A když už jsme u těch SMS-ek, tak před malou chvílí nám poslala pozdrav z dovolené Mirka. Dobré odpoledne do Rádia Blaník, posílám pozdrav z Malorky, je tu nádherné počasí bez jediného mráčku, teplé průzračné moře. Dnešní první snídaně byla velice bohatá a už teď se těším na večeři. Jo, Mirko, ono to hodně bývá o té kuchyni, jo, tam co dojedem, takže já věřím, že tu si taky budete užívat, jo, španělská kuchyně. No, prostě paráda. Tak krásně si užijte dovolenou. No a za chvilku další písničky tady u nás na Blaníku. Gump, Marie Rotrová nebo taky Olympic.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Blaníme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
7: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
11: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
12: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
13: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
14: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
15: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění. BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
18: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
19: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
18: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
20: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
21: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
22: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
21: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
22: A můžete využít i výhodné financování.
21: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
23: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
24: A jaké?
23: Alfa křížovky, ty s duhou.
24: A s tákem.
23: Najdete na levnekřížovky.cz.
24: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
23: Mua.
25: Tak co dělá mladej?
26: Ale včera jsem mu málem nařezal.
25: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
27: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon, dřevo ničím nenahradíš.

0: Na Blaníku skupina Olympic přejeme krásné odpoledne. Před chvílí jsem se vás ptal, co vás dnes nebo v uplynulých dnech potěšilo a vy píšete SMSky na číslo 603 118 118, je jich tu neuvěřitelná spousta. Na všechny se bohužel nedostane, tak pojďme namátkou na některé z nich. Napsala například Vlaďka ze Seče, krásné odpoledne Blaníčku, potěšili mě děťátka, neboť mi připravili krásnou oslavu 70. narozenin. Za což jim moc děkuji, Vlaďko, všechno nejlepší přejeme. Napsala taky Dana z Volenic u Loun, krásné odpoledne, nejvíce mě potěšilo, že bylo krásné počasí, hlídali jsme vnoučata a ty si užili suprově bazén. Všem posluchačům i vám přeji krásný den a pohodičku jen. Dano, vám taky moc děkujeme. Lída z Vysočiny píše, ahoj Blaníčku, dnes mě potěšilo, že celé pondělí hrajete české písničky, hlavně ty starší. Jste super rádio, ráda vás poslouchám. Milá Lído, děkujeme. Musím říct, že i my moderátoři si vždycky tento den na Blaníku moc užíváme. Jirka ze Suchovršic píše, moc mě potěšila skvělá sobotní neplánovaná grilovačka s těmi nejpřáteli a také se moc těším tuto sobotu na výlet do Prahy. Jirko, i vám děkujeme. Máme tady taky další zprávu a to od Peti. Mě potěšila moje láska, moje přítelkyně Janička, která je nemocná, angína z klimatizace prej a jeje. No a když mi udělala oblíbenou snídani, nečekal jsem to, pracoval jsem v dílně a přesto se o mě moc hezky stará. Miluju jí. Tak hlavně Janičce přejeme brzké uzdravení a klobouk dolů, jak se o vás i s angínou pěkně postarala. V tom jsou ty ženy prostě úžasné. Máme tady taky zprávu od Denisy a Tomáše z Vlašimi. V sobotu nás potěšila krásná svatba našeho syna Tomáše a naší nevěsty Madlenky v překrásném prostředí na statku Okamžik v Dlouhém poli u Benešova. Tak i Denise a Tomášovi z Vlašimi moc děkujeme za zprávu a vám všem ostatním taky. Více už se jich sem bohužel z časových důvodů nedostane, tak pojďme dál za krásnými českými písničkami. Za chvilku Václav Neckář, Krištof nebo taky Věra Martinová.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Na Blaníku dohrává Věra Martinová, za 5 minut budou 4. Za chvíli tu budou zprávy a hned po nich další písničky. V příští hodině například Jiří Schellinger. Zapomněla vážení na jahody mražení. Taky Petra Janů s Věrou Špinarovou. Nebo Karel Gott. Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem, když je hledá. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Krásný den vám přeje Ivana Balkovská. Zítra očekávejme polojasnou oblohu. To bude ráno. Během dne pak postupně se změní na oblačnou až zataženou. Později k večeru se od severu objeví také déšť. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů a foukat bude mírný západní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D6 na 29. kilometru směrem od Prahy do Karlových Varů probíhá rekonstrukce mostu. Provoz je zúžený do jednoho pruhu. V Kladně ve Volkrově ulici u křižovatky s ulicí Železničářů probíhají práce na silnici, takže dejte pozor, projíždějte velmi opatrně. Dále se podíváme na dálnici D6. Mezi 19. a 18. kilometrem směrem na Prahu probíhá oprava mostu a provoz je tady omezený. A v Mělnice v Jasanové ulici probíhá výstavba inženýrských sítí a silnice je neprůjezdná, tak s tím počítejte a zvolte jinou trasu. To je ode mě vše, tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Radkem Barkmanem.
4: Ráno do práce,
1: o víkendu na výlet.
4: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Poslanci schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Na Děčínsku hořel hotel ve Vysoké Lípě. Pousková si čtvrtfinále Wimbledonu nezahraje. Hezké odpoledne, přeje Radek Barkman. Poslanci budou tento týden schvalovat novou výši rodičovského příspěvku. Ten by měl stoupnout ze 350 na 400 tisíc korun. Projednávat se v nejbližších dnech bude také sporná novela stavebního zákona týkající se rychlejšího a jednoduššího povolování staveb. Sněmovna navíc bude hlasovat i o kontroverzní předloze k veřejným rozpočtům. Zámek Žinkovy na jižním Plzeňsku nabízí návštěvníkům dva nové prohlídkové okruhy. Se 142 pokoji se jedná o největší soukromý zámek v Česku. Umělecký ředitel Vojtěch Odcházel zve návštěvníky na zajímavý mix.
3: Zámek Žinkovy je stylu pozdního historismu a říká se mu romantická perla Čech, protože opravdu v sobě kombinuje to nejkrásnější z různých slohových etap. My můžeme zde obdivovat nádherná gotická okna, ostění oken, vitráže gotické, krásné lineární bosáže a z grafito.
2: První návštěvnický okruh se jmenuje Vznešené patro a představuje reprezentační srdce zámku. Druhý okruh pak nabízí šlechtické komnaty. Hasiči na Děčínsku dnes předpolednem vyjížděli k požáru hotelu ve Vysoké Lípě. Před ohněm tu evakuovali 8 lidí, nikdo z nich se ale nezranil. Hořet tu začala fritéza, později se oheň odsáváním dostal do půdních prostor. K požáru hotelu v části Jetřichovic vyjíždělo celkem 9 hasičských jednotek. Uzavřená byla kvůli zásahu i přilehlá komunikace. Česká tenistka Marie Bousková si čtvrtfinále Wimbledonu nezahraje. Prohrála totiž dvousetovou bitvu s Belgičankou Elise Mertens. V akci ještě dnes bude Linda Rosková, ta se poměří s Američankou Madison Keys. Jiří Lehečka pak na závěr mužského programu vyzve Němce Alexandra Zvereva. Tolik zprávy Rádio Mladík a slovo má Martin.
4: Radku, díky a za půl minuty bude 16 hodin. Hezké odpoledne.
5: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
4: I letos se přes léto konají speciální prohlídky elektráren. Víc vám k tomu prozradíme za chvíli. A ještě předtím další písničky chystáme Jiřího Schellingera, Buty. A teď už je před námi skupina Turbo. Je první pondělí v měsíci a tak vám na Blaníku celý den hrajeme jenom české písničky. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Jiří Schillinger na Blaníku, hezké odpoledne. Prázdniny naplno odstartovaly a právě v tomto období se i letos konají speciální prohlídky elektráren. Na co se můžete těšit, to nám teď poví mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: Tradičně velký zájem o prohlídky vodní elektrárny Lipno a dosavadní obsazování volných míst to jen potvrzuje. Na své si přijdou i zájemci o jadernou energetiku. Ti se sice přímo fyzicky nepodívají do areálu jaderné elektrárny Temelín, ale mají možnost si ji prohlédnout virtuálně. A pomocí speciálních brýlí s virtuální realitou se tak dostanou do míst, kam by se běžný návštěvník ani nepodíval, to znamená například do Velína nebo do skladu čerstvého a použitého paliva.
0: Tak pokud vás tyhle prohlídky zajímají, prozkoumejte webové stránky elektráren a ČEZu a užijte si zajímavé exkurze. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Petra Janů s Věrou Špinarovou, taky Ilona Čáková a tady už je skupina Keks.

0: Takhle hezky česky to u nás na Blaníku hraje každé první pondělí v měsíci. To byla Petra Janů s Věrou Špinarovou. Za 6 minut bude 5:30. Dál pro vás budeme mít třeba Petra Spáleného.
1: Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.
0: A chystáme taky Karla Gota nebo Jarošovský pivovar od Argemy. Pěkné pondělní odpoledne.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Rajvkou.
2: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Už od zítřka u nás na Blaníku.
4: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Nejkrásnější české a moravské vinice.
4: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
5: Špičková vína.
4: To je hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
6: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
7: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
6: Potřebujete auto na výlet?
7: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
6: Nebo chcete styl na každý den?
7: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
6: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
7: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
8: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
9: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
10: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
11: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
15: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
16: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
15: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
16: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
15: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
17: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
20: A jaké?
19: Alfa křížovky, ty s duhou.
20: A s tákem.
19: Najdete na levnekřížovky.cz.
20: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
19: Mua.
21: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
22: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
21: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
22: A můžete využít i výhodné financování.
21: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
23: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
24: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
25: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Zepředu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lámy máme prostě charisma. Přijeďte. Dáme společný selfie.
24: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
1: Ha, že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
0: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
1: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
0: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
1: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
0: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
1: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
2: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet
0: spolehlivý provoz a maximální výkon.
1: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
2: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více

0: Tak kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Petr Spálený. Pěkné odpoledne. Zítra se na rádiu Blaník opět vrátíme v čase. Od 9. dopolední se vypravíme do jednoho roku a budeme vám z něj hrát písničky a vzpomínat na to, co zásadního se tehdy událo. Jednu nápovědu pro vás mám už teď. V tom zítřejším tajemném roce měl premiéru jeden český film o comebacku jedné kapely, ve které hrál například Miroslav Krobot, Bolek Polívka nebo Karel Hermánek. Vzpomínáte?
1: Tak jsem si říkal, kdybychom se s klukama dali třeba dohromady. Co by to lidi zajímalo?
2: Ty vole, na vás bude lidi zajímat už jenom to, jestli nějak zajímavě nebo morbidně umřete.
1: Já ti říkám, že revival letí.
0: Tak to byla první dnešní indicie. No a více zítra dopoledne v tajemném roce, který tu bude opět mezi 9. a 10. hodinou. Za chvíli na Blaníku Bára Baziková nebo taky Hana Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotwaldem. Ode mě je to pro dnešek všechno, loučí se Martin Ledínský a za chvíli už s vámi bude podovolené, odpočatý a do éteru Rádia Blaník natěšený Vlasta Suk. Tak co, stýskalo se vám po něm? Mě strašně. Vlasto, vítej zpátky!
3: 7,5 kila radosti.
4: To je lekošunka na kosti.
3: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
4: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
3: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
4: Sluníčkové léto s Blaníkem.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

trefil se chlap, který marně měl felínu rád. Dva výstřely štěkly, já nebyl tak vzteklý a snad proto on patl.

0: Michal Tušný, taky Tomáš Linka, El Paso, na Blaníku, zdraví vás vlastně cukřeju, krásné sváteční odpoledne, za okamžik dáme čerstvé zprávy a taky pohodové písničky pro vás vybíráme. Alice Springs, bude to jízda.
1: Nechci trápení, nechci strach a pláč,
0: taky se těšte na Brontosaury.
1: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: A nabídnu Helenu Vondráčkovou, dvě malá křídla tu nejsou, tak se těšte. Na Blaníku dnes celý den hrajeme hezky česky, za 6 minut bude 17 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Hezký den vám přeje Ivana Bálkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra vystoupají k 28 stupňům. Ráno očekávejme polojasnou oblohu, během dne pak postupně oblačnou až zataženou. Později k večeru se od severu objeví déšť a foukat bude mírný západní vítr. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
3: Dejte pozor na Benešovsku na příjezdu do odstředku od chodce Rad. Tady bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Na dálnici D6 na 29. kilometru směrem od Prahy do Karlových Varů probíhá rekonstrukce mostu. Provoz je zúžený do jednoho pruhu, tak jeďte opatrně, dejte pozor. Na Kladensku na příjezdu do Buštěhradu směrem od Libochoviček probíhá údržba vozovky taktéž. Na Příbramsku ve Svatém Poli je uzavřená místní silnice z důvodu havarijního stavu hráze, tak s tím počítejte a zvolte jinou trasu. A v Berouně ve Borlově ulici mezi křižovatkami ulic Erbenova a Štěpánko probíhají stavební práce, tady je úsek neprůjezdný. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Radkem Barkmanem.
2: Kolony, objížďky, uzavírky.
4: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Už zítra začíná v Ankaře summit NATO. Ve zbytku týdne se bude postupně oteplovat. Basketbalisty čeká kvalifikace se Stonskem. Pěkný sváteční podvečer přeje Radek Barkman. Česká delegace se chystá na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Jejím vedoucím bude premiér Andrej Babiš. Program prezidenta Petra Pavla dosud Hrad nezveřejnil. Ministr zahraničí Petr Macinka k tomu novinářům řekl.
6: Už to, že pan prezident se soudí z vlády ústavního soudu a že není ten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku.
5: Babiš se už zítra zúčastní neformální večeře lídrů jednotlivých zemí. Ve zbytku týdne se bude oteplovat. Po chladném pondělí by teploty opět měly atakovat příštích dnech hranici 30 stupňů Celsia. Od středy navíc ubude i dešťových srážek. Víkendová obloha pak bude převážně jasná a teploty mohou přesáhnout i tropické hodnoty. V úterý a ve středu však platí výstraha i před silným nárazovým větrem. Horonínská zoologická zahrada začala osazovat rybami dvě nová akvária. Nacházet se zde bude až 2000 ryb 35 druhů. Zoo by však měla pavilon otevřít až v průběhu srpna. Původní pavilon otevřený už v roce 1981 s přístavbou mořského světa poničilo před 5 lety tornádo. Náklady na nový vyšly na 70 milionů korun. Čeští basketbalisté už za několik okamžiků vyzvou v kvalifikaci o postup na mistrovství světa Estonsko. Po porážce ve Švédsku potřebují celek z Pobaltí podobně jako v prvním zápase nutně porazit, aby si zajistili druhé místo ve skupině. Utkání se odehraje v Brně a dá se očekávat, že český výběr požene početná divácká kulisa. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Vlasta.
0: S přáním krásného pondělí, jsem tady, dobré odpoledne.
2: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: Nádherný sváteční den vám všem. Za 2 minuty 17 hodin, za okamžik to budu mít dobrou zprávu pro milovníky vína a dobré muziky. Pozvu vás na jedno skvělé tradiční vinobraní. Tak poslouchejte Blaník dál a vychutnávejte si další české písničky. Za chvíli třeba Alice Springs a jízda, Lenka Filipová nebo Miraj. Když nemůžeš, tak přidej.

0: Dobré odpoledne s Blaníkem. Když bych řekl, že nám teď dospívala Alice Taťounová, možná si řeknete, to byla přece Alice Springs. No, to je sice pravda, ale rodné jméno je skutečně Taťounová. Pseudonym Springs si dala podle australského města. Tak, taková zajímavost. 8 minut po 17. přeji vám krásné pondělí. No a teď, jak jsem slíbil, vás pozvu na pálavské vinobraní. To jsou skuteční o 2. zářijovém víkendu a ten program bude opravdu pestrý. I pro děti spousta zábavy. Další podrobnosti prozradí mluvčí pálavského vinobraní Dominik Ryšánek. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den vám do studia i samozřejmě všem, co nás právě poslouchají. Určitě pálavské vinobraní je vhodné i pro rodiny s dětmi. Připravujeme pro ty děti nejenom program, ale budou tady i historické ukázky, řemeslné dílničky a různá interaktivní stanoviště. Takže rodiče si samozřejmě mohou užít atmosféru vinobraní, ale tak i samozřejmě děti, které se mezi tím zabaví. Je to akce opravdu pro všechny generace a já věřím tomu, že každý, opravdu každý si na tom pálavském vinobraní najde tu svoji část programu, která se mu bude líbit.
0: Bude to velké, tak se těšte 2. zářijový víkend pálavské vinobraní. Jsme Rádio Blaník, dnes celý den hrajeme jenom hezky česky, důkazem toho Brontosauři, Růže z papíru a za chvíli i Helena Vondráčková. Krásný svátek.

0: To je další krásná písnička pro vás z Blaníku, Helena Vondráčková. Dvě malá křídla tu nejsou, 10 minut před 17:30. Dneska si užíváme státní svátek, připomínáme si den upálení mistra Jana Husa a za chvíli si tento svátek tak trošku rozebereme, zaměříme se třeba na to, v čem byl Hus tak významný. Nejenom to se dozvíte za pár minut. Do té doby hezké české třeba od Petra Muka a taky nám zaspívá Jiří Bílý písničku Neptej se.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku. Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Smírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
4: Teď v létě?
5: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
6: Nahoru za zážitky.
7: Nahoru Resort Monínec.

0: prázdniny pro celou rodinu.
1: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
0: Všechny atrakce najdete na www.nahoru.cz.
2: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
3: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
4: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
3: AA auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
4: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
6: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
7: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
6: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
7: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
6: Ozvěte se hned. Maxidotace.cz.
7: Maxi dotace.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
8: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
12: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
13: Mirá.
12: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
13: Migové.
12: Harley.
13: Xindl X.
12: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
14: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
12: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradě.
16: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Pozor, pozor! AA auto už pětkrát v Praze!
4: Ano, přesně tak. AA auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
3: AA auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
4: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte AA auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: je první pondělí v měsíci.
1: Rádio Blaník.
2: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Hrajeme hezky česky na Blaníku Xindl X, Olga Koenigová a písnička V blbým věku. Ještě 6 minut a bude 6:15. Dneska máme sváteční den, je pondělí 6. července. Připomínáme si den upálení mistra Jana Husa. Kdo to vlastně byl a co přinesl pro společnost? To říká historik Marek Skřipský.
1: Musíme si uvědomit, že byl také děkanem artistické fakulty Pražské univerzity a později dokonce rektorem celé univerzity. Husovi a lidem kolem něj se také připisuje zavedení diakritiky do češtiny, které vlastně zjednodušilo český pravopis.
0: A v čem byl významný?
1: O tom jeho významu už za jeho života svědčí i to, že bezprostředně po jeho smrti česká šlechta posílá králi Zikmundovi stížný list, pod kterým je 100 pečetí, a to upálení tak není bráno jenom jako věc nábožensko-teologická, ale i jako urážka českého království.
0: A za co ho tedy koncil poslal na hranici?
1: Hus sám doufal, že mu ten koncil umožní jakousi diskuzi, nějakou obhajbu těch svých názorů, což se fakticky nestalo, a byl pouze požádán o to, aby odvolal některé body svého učení. Ten koncil nabízel takovou jako jenom hodně měkkou formulaci, nicméně Hus i toto odmítnul a trval stále na svém.
0: No, jak to dopadlo, to všichni víme. 6. července 1415 byl upálen. No a dneska tedy státní svátek. Navíc je první pondělí v novém měsíci, takže Blaník hraje jenom hezky česky. Za chvíli pro vás Václav Neckář a taky Black Milk 7x.
2: Slunce dá nám svítí. Slunce dál svítí.
3: A pro vás to navíc znamená i hodně peněz za málo muziky.
2: Za jednu jedinou písničku.
3: Tak buďte ve střehu.
2: Slunce dál svítí.
3: Už od zítřka na sluníčkovém Blaníku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
5: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: skupina Katapult a Hlupák váha. Posloucháte Radio Blaník, sváteční vysílání jede dál, za okamžik čerstvé zprávy, počasí a doprava. No a pak si zahrajeme v další hodině třeba Jakuba Smolíka.
1: Potom nebuď z toho smutná,
0: až se ti jednou bude zdát.
1: I když je to tak,
0: zaspívá Karol Zich.
2: Není všechno pána, co hraje.
0: A nabídnu Pavla Bobka. O Ruby, nechtěj mi lásku brát.
3: Nechtěj mi lásku.
0: No vždy to říkám. Hrajeme hezky česky, za 5 minut už bude 18 hodin.
4: Radio Blaník. Radio Blaník, počasí. Radio
5: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 15 stupňům. Zítra očekávejme ráno polojasno, během nepostupně oblačno až zataženo. Později k večeru si už vemte deštníky, protože se od severu objeví déšť. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 28 stupňům a foukat bude mírný západní vítr. Toliko počasí a teď už dopravní servis.

0: CZ.
1: Blaník za volantem.
2: Dejte pozor na Benešovsko na příjezdu do Ostředku od Chocerad. Tam bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Na dálnici D6 na 29. kilometru směrem od Prahy do Karlových Varů probíhá rekonstrukce mostu. Provoz je zúžený do jednoho pruhu. V Benešově v ulici Pražského povstání probíhají práce na silnici, tady je místo neprůjezdné, tak s tím počítejte a zvolte jinou trasu. A na Příbramsku ve Svatém Poli je uzavřená místní silnice z důvodu havarijního stavu hráze. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Radkem Barkmanem.
1: Kolony, objížďky, uzavírky.
3: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zemřel známý psycholog Petr Šmolka. Na festivalu ve Varech měl premiéru dokument o Basíkové. Nosková bojuje o čtvrtfinále Wimbledonu. Krásné pondělí přeje Radek Barkman. V neděli zemřel známý psycholog a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Šmolka se zasadil především o etablování manželského a rodinného poradenství. Založil psychologický spolek Asociace manželských a rodinných poradců, kde byl mnoho let prezidentem. Varoval také před hledáním optimálních partnerů a snahou ty současné změnit. Bez klimatizace si už mnoho lidí nedokáže léto představit. Ta je ve většině vlaků součástí ventilace a funguje celoročně. V zimě přitápí a v létě naopak chladí. Kolik stupňů teď ve vlacích naměříme, to řekne za České dráhy Petr Šťáhlavský.
3: Základní nastavení interiérové teploty ve vlacích je přímo od výrobců nastaveno na 22 stupňů Celsia. Při rostoucí teplotě vně vozidla pak dochází k úpravě také vnitřní teploty. Systém udržuje rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou na úrovni zhruba 6 až 8 stupňů Celsia.
2: Což je právě teplota doporučovaná i zdravotníky. Na festivalu v Karlových Varech měl dnes v nesoutěžní sekci premiéru dokument o Báře Basíkové. Režisérka Helena Třeštíková zde mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády. Po promítání sklidil od přítomného publika ohromný aplaus. Třeštíková v dokumentu navázala na předchozí dokument o zpěvačce s názvem Bára Be Life. Česká tenistka Linda Nosková bojuje o své druhé singlové grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Proti vítězce loňského Australian Open Američance Madison Keys začala dobře na servisu a po zisku breaku v 10. gemu se dostala do vedení 1-0 na sety. Vítězka tohoto souboje se v úterním čtvrtfinále poměří s Belgičankou Elise Mertens. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
4: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
5: Ano, jsem s vámi. Krásný podvečer vám si. Necelá minuta nás dělí od 18 hodin. Stačí málo a můžete od nás získat 100 000 korun. Jak na to? Řeknu za chvíli. Teď zpívá hezky česky Marie Rotrova.

0: Za námi slza a písnička Na srdci, no a už tento pátek tuhle kapelu uvidíte na dalším letním koncertu Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Ano, spousta dobrot samozřejmě nemůže chybět na našich letních koncertech. Kromě toho, bohatý nejenom hudební program pro vás chystáme, a to už tento pátek. A taky jsem tady říkal na začátku hodiny jednu důležitou věc, že stačí málo a můžete získat spoustu peněz. Někdo z vás rovných 100 000 korun. A právě na našich letních koncertech ten krok můžete udělat. Přijít pro naši novou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Takže se pro ní stavte, když ji budete mít a pak ji někde vylepíte, tak možná se na vás ty penízky budou smát. Takže určitě pro samolepku přijďte, ale hlavně dorazte proto, abyste si s námi zaspívali pohodové písničky. Kromě slzy chystáme taky Olgu Lounovou. Blanickou kapelu a nemůže chybět ani Vojta Nedvěd.
4: Na zdraví panenky, na zdraví všem.
5: Dnes Aničkám patří, dnes patří jim den.
0: A co je podstatné, že vstup je zdarma. Takže tento pátek Pelhřimov, bude to 10. července a my se sejdeme v 5 odpoledne na Masarykově náměstí. Tak se na vás těšíme. Teď už Petr Kolář, za chvíli taky Pavel Bobek.
6: Proudy, řeky táhnou k nám. Oh, no.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Rádio Plný. Léto plné českých písniček.

0: slečna, půvabná slečna.
1: Tomáš Klus, písnička do nebe, posloucháte Blaník.
2: Slunce dál svítí
3: na rádiu Blaník.
1: I Tomáš Klus je jedním z těch, kdo se podílel na naší nejnovější blanické písničce Slunce dál svítí. A právě tahle píseň vám přinese opravdu něco speciálního. Bude mít opravdu zásadní roli Tomáš Klus taky, takže pokud byste chtěli spoustu peněz za málo muziky, když jsme na Blaníku, tak bychom to takhle mohli shrnout, tak poslouchejte naše vysílání a podrobnosti vám řekneme už zítra tady u nás na Blaníku, tedy v úterý 7.7.
2: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.
1: No za chvíli už si zahrajeme Karla Zicha, není všechno paráda, a nabídnu i Jakuba Smolíka, až se ti jednou bude zdát. Za 6 minut bude 6:30.
2: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Hledáte auto, do kterého se skvěle nastupuje, perfektně vidíte na cestu, máte velký kufr a zároveň vám nezrujnuje peněženku?
11: Objevte značku MG v Lennon Motors v Říčanech.
10: Máme pro vás všechno.
11: Malé auto, velké, spalovák, hybrid, elektro s manuálem, s automatem.
10: U nás si vybere každý a za ceny, které startují hluboko pod očekáváním. Nevěříte?
11: Přesvědčte se na lennonmotors.cz.
10: Těšíme se na vás v Lennon Motors z Říčany.
12: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
13: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary. Město zážitků.
14: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
15: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
14: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
15: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúroční úvěr. Úrok nula.
14: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
15: Maxi dotace.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
19: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
20: Carglass opraví, Carglass vymění.
21: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
22: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
21: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
22: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
21: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
23: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
21: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
23: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
24: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
25: Jde na vás jaro? Na nás taky.
26: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
27: Rádio Blaník.
28: Rádio Blaník.
29: Rádio Blaník.

0: krásná písnička z konce 80. let od Jakuba Smolíka, Až se ti jednou bude zdát. Už bude 6:45, k tomu pravému létu patří i pořádná grilovačka. No a co takhle, kdybychom vám dovezli tu úžasnou, chutnou 7,5-kilovou šunku od Leka na kosti, no? Na grill. Můžeme. Já a kolega Martin Císař vám tyhle šunky budeme vozit po celé prázdniny, vždy v sobotu v roli blanických krajánků. A přijet můžeme opravdu ke každému z vás, tedy ne úplně ke každému, ale k tomu z vás, který navštíví naše webové stránky a zaregistruje se do klubu posluchačů na našem webu. Tak pokud ještě nejste zaregistrovaní, rychle to napravte, přidejte se k nám, ať o tu parádní grilovačku nepřijdete. Pro všechny členy klubu posluchačů Blaníku skutečně tuhle hru máme po celé prázdniny. Takže se můžete těšit na tu chutnou šunku od Leka. Stačí málo, radioblaník.cz, to je ta správná adresa, vy se přihlásíte a přitom tam se zaregistrujete do hry a je podstatné, abyste nám napsali, kde a jak si užíváte léto s Blaníkem. No a samozřejmě je potřeba, abyste taky Blaník měli puštěný. My to zkontrolujeme, pokud k vám přijedeme a uslyšíme, že Blaník hraje, tu šunku vám s radostí předáme. Radio Blaník. Za chvíli už pro vás třeba bobra, motýl, vyznání a taky olympik. Nikdo nejsme akorát. Dobrý večer.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: Petr Hopka, tak Jana Kiršner, Bude mi lehká zem, je 19 hodin, no a my už za okamžik rozjedeme sváteční písničky na vaše písemná přání. Poslouchejte dál. Těšte se na to, zpívejte si s námi, máme tu pro vás Brutus a první polibek.
1: Proč tě zlákal první polibek?
0: Dáme Petra Muka zrcadlo. A taky zaspívá Petr Sepeši.
1: Ten vím nejsem sní.
0: No a mnozí další samozřejmě. Na Blaníku hrajeme celé léto. Hezky česky a na vaše přání.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Zítra nejprve dopoledne většinou polojarlo, jasno až oblačno, během odpoledne a večer až zataženo. Na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky a k večeru se ten déšť bude rozšiřovat dál na sever. Teploty 26 až 30 a v tisíci metrech kolem 18 stupňů a ty noční minima 18 až 14 stupňů Celsia.
2: Stasuk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále vám přeji krásný sváteční večer. V naší společnosti písničky na přání startují právě teď. Za chvíli podle vás Iveta Bartošová či Brutus. No a na úvod Vanastovky Andělé.

0: Tolik zryva na stavě věci, písnička Anděle. No a teď už to bude podle vás.
1: Písničky na přání.
0: Pojďme.
2: Na Rádiu Blaník.
0: První požadavek právě teď. Ahoj Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro našeho skvělého parťáka Honzu k dnešnímu významnému výročí. Všechno nejlepší přejí Patrik a Milan. A s písničkou Básníci přichází Iveta Bartošová.

Black Milk a Nechci tě trápit, pokračujeme napsání na Blaníku a před námi Brutus, první polibek. Milý Blaníčku, chtěl bych nechat zahrát písničku od Brutusu pro všechny lidičky, co momentálně tráví dovolenou ve Zdobnici v Orlických horách. To, že jsme se opět po roce sešli v tak hojném počtu, znamená, že se nám loňská dovolená vyvedla a já doufám, že i ta letošní bude super. Písničku posílám i všem mírovo-bostonským mlátičkám ze Sušice. Děkuju, babula z Chebu PS, vyvalte sudy a roztočte pípy.

Víťa Vávra, krásná písnička. Holky z Gimplu. S názvem Holky z Gimplu. Já doufám, že vás potěšila. Stejně jako mě tady ve studiu. Za 8 minut už bude 7:30. No a teď na vaše přání, Michal David, pár přátel stačí mít. 4. července oslavila paní Helena Kuklíková z Boliny své významné narozeniny. Posíláme jí přáníčko. Drahá Helenko, přejeme ti pevné zdraví, nekonečnou energii, nádhernou zahrádku, stále studené proseko v lednici, spoustu wellness zážitků, hodně lásky, smíchu a chuti na všechny tvoje oblíbené aktivity. Krásné padesátiny a pamatuj, 50 není věk, ale počet let zkušeností, jak kolem všechny ukočírovat. S láskou a obdivem tvoji kolegové z RU Kladruby, tak my se připojujeme a písničku posíláme.

0: Sváteční písničky na vaše písemná přání jsou v plném proudu. Za chvíli budeme pokračovat, jak jinak než hezky česky, s Hanou Zagorovou. A taky se těšte na Lucku Bílou či Petra Muka a Zrcadlo.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník. Blaníci,
2: pojeďte s námi do Pelhřimova.
1: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
2: V pátek 10. července na Masarykově náměstí.
1: Těším se na

0: Tak přijďte. Jako dárek pro vás navíc máme naši novou sluníčkovou samolepku,
1: na které můžete už brzy královsky vydělat.
0: Těšíme se na vás 10. července v Pelhřimově.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
0: Partnerem koncertu je i Stampy. Dobrá hudba spojuje lidi. Rychlý internet spojuje svět. Stampy, váš partner pro internet a technologie.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Ty jo... My tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
10: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
11: Duratech. Renovace a nátěry střech.
9: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
11: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
9: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
12: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
13: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
12: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
13: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúroční úvěr. Úrok nula.
12: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
13: Maxi dotace.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
17: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
18: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
19: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
18: U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
19: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
20: Rádio Blaník.

Petr Muk a Zrcadlo. A my pokračujeme na vaše přání s Luckou Bílou a tímto vzkazem. Můj prvňáčku, chci ti prostřednictvím úžasného Rádia Blaník z celého srdce poděkovat za všechno, co pro mě děláš. Tvoje péče je pro mě něco opravdu výjimečného. Děkuji ti za trpělivost, podporu, za všechny malé i velké věci, kterými mi ukazuješ, jak moc na mě záleží, jak moc ti na mě záleží. Tvoje péče je nejlepší. Moc si tě vážím a jsem šťastná za to, jaký jsi člověk. Děkuji ti za všechno, miluji tě a neměnila bych šťastanda. A ještě tu máme jeden požadavek, abychom zahráli jen tak pro radost pro moji milovanou ženu Amálku. Milan posílá písničku Lucka Bílá, přichystána písnička Děkuju ti. Pěkný večer.

Anna Zagorová s písní Spěchám, teď na Blaníku. A dál na vaše přání Lahůdky od Živokýho Vila. Prosíme o zahrání písničky Dědovi k narozeninám. Všechno jen to nejlepší. Přejí Blechy, V a V. No tak dědečko zdravíme a posíláme písničku Lahůdky.

0: Je 7:45 na Blaníku Lahůdky od divokýho byla. Za chvíli na vaše přání. Nad Sázavou, bratři nedvědi. A ještě předtím Petr Sepelši, Den, kdy nejsem s ním.
1: Písničky na přání. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Petr Zepeši zpíval hezky česky na Blaníku, den, kdy nejsem s ní, a my pokračujeme na vaše přání s bratry Nedvědy. Dnes nastal ten krásný den, kdy slaví své 80. narozeniny manžel, tatínek, dědeček a pradědeček Jan Polanský z Boletic nad Labem. Pevné zdraví, hodně štěstí a nekonečnou chuť do života ti přejeme my všichni, kteří tě moc milujeme. Pozvedáme pohár a připijíme na další krásné roky života. Manželka Věra, dcera Věra s manželem Honzou, vnuci Honza a Kája, taky pravnoučátka Lucinka, Tobiášek a Robík. A písnička poletí taky pro Věru z Povrlů. Milá maminko, přejeme ti k tvým krásným 52. narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Máme tě moc rádi a posíláme písničku pro radost. Tvá dcera Lucie, taky Matěj, Lukáš a Amálka. A budeme hrát písničku nad Sázavou taky, kde máme dvě chatičky a posloucháme ve dne i v noci Blaník, Míla a Gáby. No tak moc děkujeme a písničku si užijte.
1: Vůně špekáčků a večer s kamarády.

Jiří Korn. Ještě tě mám plnou náruč, posloucháte Blaník. A my pokračujeme na vaše psání, teď Škvoři sraž nás na kolena. Prosím o zahrání písničky pro mého syna Honzíka, holého z Nové Vsi u Nepomuka, který má dnes 20. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a studijních úspěchů v prvním ročníku na vysoké škole přeje táta, máma, babičky, Vlasta, Bohuslava, taky děda Mirek a pejsek Clark. No a písnička taky poletí pro mého přítele Ládíka, jen tak pro radost, moc ho miluju, Jana. Škvoři sraž nás na kolena právě teď.

0: Tolik tedy Škvoři, sraž nás na kolena na Blaníku. Je 20 hodin, za chvíli na vaše přání, třeba skupina Buty a Krtek. Dáme kabáty. A dorazí Iva Vydaněk s písní Stromy. Jsme Blaník, celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: No a kde pak máme v tuto chvíli problémy?
2: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov. Na 206,5 kilometru se střetla 3 osobní vozidla. Počítejte tady se zdržením. A pozor, sedíte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 172. kilometru stojí na kranici odstavené osobní auto s defektem dovozovky. Projíždějte tady opatrně. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv volejte naši dopravní linku 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: No jak zítra, většinou polojasno až oblačno, během odpoledne pak zataženo. Na severu a severovýchodě se přidá občasný déšť nebo přehánky a k večeru se začne rozšiřovat dál na sever. Teploty 26 až 30 a v 1000 metrech kolem 18 a ty noční minima 18 až 14 stupňů Celsia.
1: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Tak máme léto roku 2026, ale teď zazpomínáme na to léto roku 95 s Markem Ztraceným.
1: Rádio Blaník. Písničky
0: na přání. Ano, a pak už podle vás Karel Gott. A těšte se na Buty, Krtka a zaspívá třeba i Věra Špinarová. Já vám přeji krásný sváteční večer s Blaníkem.

0: Marek Ztracený a Léto 95, posloucháte Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A dál na vaše přání Karel Gott. Přeji Milošovi do Jičína k jeho narozeninám zdravý životní styl, stále pohodové dny, ať se ti ve všem daří a cítíš se stále mlád. Dobromila. Milý Tome, dnes máme výročí svatby a já ti děkuju za všechny krásné chvíle. A přeju si, ať jsme stále zdraví a šťastní a máme jeden druhého. Miluju tě, tvoje Vendulka a pusu posílá taky Mája a Edík.

Za námi Karel Gott, před námi na vaše přání skupina Buty a písnička Krtek. Samozřejmě děláme radost i dnes ve sváteční večer. Jsem po úraze a teď vás poslouchám 24 hodin denně, ale jinak vás pouštím vždy, když je možnost, a moc děkuji, že mě kolikrát i rozesmějete a přivedete na dobrou náladu, což se opravdu cení. Jen mě napadlo, že jsem strašně dlouho neslyšela tu písničku o Kortkovi. Mně ho vždy bylo líto, když mu řekli, že nebude vidět. Tak jsem pro všechny pro vás chtěla poprosit o puštění této písničky. Připomíná mi moje pubertální léta. Moc děkuji, Lenka. Tak Leničko, my vám přejeme hlavně hodně zdravíčka, ať jste brzy zase fit. No a teď si zaspívejte tedy toho Krtka. Tady je.

Skupina Buty, písnička Krtek na vaše přání. A další požadavek podle vás. Utíká to jako voda, dnes je to již dlouhých 10 let, kdy odešla moje maminka paní Marie Ledrová z Kaňku u Kutné Hory ve věku nedožitých 89 let. Vzpomínáme na ní s láskou a posíláme jí písničku Tam nahoru. Dcera Jarka s manželem Láďou a vnučky Markéta, Iva a Lucie s rodinami. Tak samozřejmě my maminku zdravíme Tam nahoru a písnička je tady pro vás. Věra Špinarová zpívá.

Věra Špinarová zpívala na Blaníku krátce po 8:45 a před námi Kabáti, Houby magický. S tímto vzkazem, milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naši maminku a babičku k jejím dnešním narozeninám. Milá mami, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta. Máme tě moc rádi. Lenka, Martin, Markéta, Tomáš a taky vnoučata. Šája, Pája, Tom a Terka.

0: Tolik tedy kabáti a houby magický. Posloucháte písničky na přání na Blaníku. Kdokoliv z vás může objednávat, ale je potřeba, abyste si napsali v předstihu ideálně 3 pracovní dny předem přes naše internetové stránky radioblaník.cz. Za chvíli Babi Daněk a Stromy, anebo Jojo Band a Karviná.
1: Rádio Blaník, písničky na přání. Blaníci,
2: pojeďte s námi do Pelhřimova.
1: Právě tady vás čeká náš další letní koncert.
2: V pátek 10. července na Masarykově náměstí.
1: Těším se.

0: Maximově.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Na jedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
0: Partnerem koncertu je i Stampy. Dobrá hudba spojuje lidi. Rychlý internet spojuje svět. Stampy, váš partner pro internet a technologie.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
9: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
10: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
11: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
10: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
9: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
10: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
9: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
10: www.zamek-konopiště.cz.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
15: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
14: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
15: Na měsíc, 3 měsíce, půl roku nebo rok.
14: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
15: A cena?
14: Už od 330 korun za den.
15: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
14: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.

0: Lavina mi poví, co si.
1: Lavina je krásná písnička Stromy a před námi Jojo Band Karvina. Rád bych poslal písničku všem posluchačům Blaníku a celé mojí rodině pro radost a pro pohodové léto. Od Jakuba. Tak si to užijte a přejeme krásný sváteční večer. S Blaníkem.

Tohle byly toulavý džíny a s nimi Věra Martinová. Na Rádiu Blaník za 5:03. A v písničkách napsání taky zaspívá Tereza Mašková. Máme tady tento požadavek. Chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky od Teresky Maškové a tuto píseň posílám svému vysněnému snoubenci Pepíčkovi Svárovskému. S tímto vzkazem si nejlepší muž v mém životě. Vždy tu pro tebe budu, s náručí a srdcem do kořán. Miluji tě a pojď se už líbat. Tvá, jen tvá snoubenka Pavla.

0: Pepi na turbo, chtěl jsem mít.
1: Posloucháte Radio Blaník a ještě stále taky písničky na přání. Teď už Jeleni, taky Hradišťani a Miluju tě. S tímto vzkazem dobrý večer, milé rádio. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého čtyřnohého kamaráda. Dnes je to rok, co odešel tam nahoru. Piškotku, byl si pan pes, byl si můj kamarád. Byli jsme spolu 24 hodin. Stále mi chybíš, tvá panička Alena.

Tichá dohoda, písnička Marioneta. Dál na vaše přání, Karel Gott. No, finišujeme, tady je poslední přáníčko pro dnešní večer a píseň E14. Dnes slaví Tonda Hrabec z Miřetic 47. narozeniny. Co popřát? Hlavně hodně zdraví, štěstí a všechno na pohodu se svojí rodinou. Posíláme krásnou píseň od mistra Karla Gotta. Gratulaci posílá manželka Lucka s Toníkem, taky Láďa s babičkou Evou s Chrudimi a Láďa s Pavlínkou a Kubíčkem z Nabočan. A my se připojujeme a tuhle nádhernou písničku tedy posíláme.

0: To je Karel Gott, E14. Přiblížila se 21. hodina. Dál na vaše přání zase zítra od 19 hodin. Tak se těšte. A po té 21. ode mě pro vás třeba Olympic, snad jsem to zavinil já.
1: Snad jsem to zavinil.
0: A taky zaspívá Michal Tučný, dáme cesty toulaví.
1: Já vím, že se vám...
0: A nebude chybět Marie Rotrová.
1: Snad se
0: doma. Celé léto hrajeme hezky česky, teď je přesně 9 večer.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: A zítra čekujeme dopoledne ještě polojasno, pak už oblačno a během odpoledne a večera až zataženo. Na severu a severovýchodě se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky, které se budou během večera rozšiřovat dál na sever. Teploty 26 až 30, v 1000 metrech kolem 18 a ty noční minima 18 až 14 stupňů Celsia.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Možná přemýšlíte, kam vzít děti o prázdninách na výlety. Od toho jsme tu my, blaniští krajanci, abychom vám dávali nějaké tipy. A tak vás za chvíli pozvu na pár míst a dám pár tipů, kde si to děcka užijí celý den a nebude se jim chtít domů. Tak poslouchejte, ať víte, ať máte představu a k tomu si užívejte české písničky. Teď kapela Krištof, co

0: Tolik tedy Basics, písnička do neznáma, na Blaníku 21 hodin, k tomu 12 minut. Jak zabavit o prázdninách děti? No tak to je téma, otázka, kterou řeší skoro každý z rodičů nebo z prarodičů. Já bych tu pro vás měl spoustu tipů. V roli blanických krajánků vyrážíme i na místa, která budou vaše děti milovat. Podotýkám, že napříč republikou. Vyrazit s nimi můžete například do archeoparku Chotěbus v Moravskoslezském kraji, kde se děti vrátí do období pravěku. Na jihu Čech v Táboře si mohou zaskákat ve zdejší Jump aréně, popřípadě hned kousek vedle navštívit muzeum iluzí. Pro nebojácné doporučuji strašidelný zámek Draxmoor na Vysočině v Dolní Rožínce. A jestli s nimi vyrazíte na celý den někam, tak můžete do Mirákula ve středních Čechách, popřípadě do Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou na východě Čech. A tady si to užijete i vy, dospělí, jak mi prozradil ekonomický manažer Roman Švec.
1: Tak my cílíme na rodiny s dětma, ano, nejenom děti, ale i dospělé. A máme to tady velké, rozprostírá se náš areál asi na 10 hektarech.
2: Tak když bychom šli nějak postupně, vy to máte rozčleněné nějaké sekce, tak prozraďte posluchačům, jak to je.
1: Dá se říct, může to být sekce sportovní, ano, kde jsou trampolíny, fotbalové hřiště, potom to je sekce zábavní, ano, a naučná. Naučná, kde se prostě dospělí děti něco dozví o přírodě i o technice, a zábavná, to je takové největší gro tady, kdy prostě jezdí na autíčkách například, nebo stříkají po sobě, na motorových člunech jezdí a tam jsou stříkačky a stříkají po sobě vodou.
0: No já doporučuju, a samozřejmě těch typů pro děti máme daleko, daleko víc. Stačí se podívat na naše internetové stránky do sekce krajánek a tady kromě těch typů najdete i fotky z těch míst a videa a pochopitelně i komentáře. Tak se tam koukněte, nějaké pěkné místečko se vyberte. To vše v sekci krajánek na adrese radioblaník.cz.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už další hezké české, Michal Tučný a Cesty toulaví. A za chvíli taky Tomáš Klus s písní Nenávratná. Dobrý večer vám přeji, jsme Blaník.

pokladní skříní, půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a svádili se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie.

Tohle je Michal David, třetí galaxie. I dnes ve sváteční večer po 22. hodině rozjedeme písničky z lásky. I dnes vám budeme hrát samou romantiku, ale pozor, dneska jenom česky. Protože je první pondělí v novém měsíci. Těšte se mezi 22. půlnocí na Jakuba Smolíka. Taky zaspívají Marta a Tana Elefteriádu. Jedna je hezčí než druhá. A co třeba Jaromír Majer? No a když máme to léto, tak i nějaké letní pecky.

0: černé krásy.
1: Nebo Arnošt Pátek. A spousta dalších. Valda Matuška, Dalibor Janda, Petr Novák, Karel Gott a tak dále. Takže dnes písničky z lásky pouze české mezi 22. a půlnocí.
2: Posloucháte Blaník?
3: A můžeme to vidět?
2: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
3: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
2: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové léto.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
3: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
3: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
3: s Blaníkem a Centropolem.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
8: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
12: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
13: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
14: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
15: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
16: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
15: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
16: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
15: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
16: Maxi dotace.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
9: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může
0: může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
20: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
21: A dost barvy.
22: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
21: Léto fandí barvám.
22: Akce platí do konce září.
21: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
23: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz

0: Harvey Kirkon a Černý Brejle na Rádiu Blaník v pondělí večer. Tak zatímco o tomto prodlouženém víkendu jsme ty Černé Brejle moc nepotřebovali, od čtvrtka se budou opět hodit. Sluníčko se nám vrátí a taky porostou teploty. Ve čtvrtek do 26, v pátek už do 30 a podobné teploty se sluníčkem nás čekají i o víkendu. Po neděli se dokonce denní maxima dostanou přes 30 stupňů Celsia, 32, by to tak meteorologové v tuto chvíli viděli. Extrémní vedro jako minulý víkend nás tady nečeká, ale za to přijde ideální léto. Takže to bude chtít naplánovat nějakou koupačku.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
0: Ano, pokračujeme dál. Teď je 9:45. Docela například Kária s poutama. Taky Hana Zakorová, kam jdou děti. A teď Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc. Tak vám přeji krásný sváteční večer s Blaníkem.

0: tedy Karja, písnička Spoutaná. Za minutu už nám odbije 22. hodina, jak jsem slíbil, taky splním. Za chvíli už pošlu písničky z lásky, celé 2 hodinky, to bude v rytmu romantiky. Tak se těšte například na Václava Neckáře, Ivetu Bartošovou či Valdu Matušku. Celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: A jak by to zítra mělo vypadat na obloze, podle meteorologů čekejme zpočátku polojasno, pak postupně oblačno, odpoledne už zataženo, přidají se přeháníky zejména na severu a severovýchodě a k večeru by se ten déšť měl rozšiřovat dál na sever. Teploty 26 až 30 a v 1000 metrech kolem 18 a ty noční minima 18 až 14 stupňů Celsia. Toliko počasí a Vlasta se k vám přeje krásný sváteční večer s Blaníkem.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: sebe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
7: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
11: Volím dřevo bez obav.

0: Ignace Soběslav.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
6: Mira,
5: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
6: Migové,
5: Harley,
6: Single X,
5: Tomáš Klus.
6: Jdeme na Hrady.
5: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
9: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
10: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
9: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
8: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
9: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
8: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
9: www.zamek-konopiště.cz

máš nic ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Léto s Blaníkem.
1: Když

0: počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Ten obchod mám rád.
9: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu.

0: a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
5: Safari Resort Hluboká u Borovan.
6: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
5: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
7: Písničky z lásky.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli,

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí.

0: noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blatníku přeje Vlasta Suk. Máme úterý 7. července roku 2026, kdy svůj svátek slaví Bohuslava. Takže Bohušky přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1943 se narodil italský zpěvák Toto Cutugno, zemřel v roce 2023. Kdo má narozeniny, tak to je například český herec Igor Orozovič, 42. 64. má česká lékařka Kateřina Cajthamlová, 75. český herec Miloslav Mejzlík a 86. britský hudebník, bubeník kapely Beatles, Ringo Starr. Takže oslavence zdravíme i vás, kteří máte ať už svátek nebo narozeniny, a posíláme další hezké české písničky. Tady jsou pro vás na rádiu Blaník.

0: noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Přeji vám hezký den. Je úterý 7. července, svátek má Bohuslava a před námi jsou očekávané události. Český statistický úřad dnes zveřejní červnovou inflaci. Zároveň vydá výsledky maloobchodu a zahraničního obchodu za květen. V Ankaře začíná summit Severoatlantické aliance. Českou delegaci vede premiér Andrej Babiš, na palubě je i prezident Petr Pavel. V Chebu bude zahájena renovace památkové chráněné nádražní budovy. Zúčastní se ministr dopravy Ivan Bednárik i generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Pátým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Potrvá až do 11. července. Na Zámeckém nádvoří a ve Smetanově domě začíná divadelní festival Shakespeare Litomyšly. Přináší slavná díla anglického dramatika. Hrají se čtvrtfinálové duely tenisového Wimbledonu. Karolína Muchová vyzve v bitvě o další grandslamové semifinále Japonku Naomi Osaku. To byly očekávané události. Radek Barkman, Rádio Blaník.
1: Den se probudí.

0: počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
0: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.